0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident se vrátil a odvolil. Volby budou pokračovat také v sobotu a fotbalisté Slávie vyhráli ve Zlíně. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Voliči začali rozhodovat, kdo bude vládnout i v jejich obcích další 4 roky. Vybírají také kandidáty v prvním kole senátních voleb. Možnost volit budou mít také v sobotu od 8 do 14 hodiny. Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do Česka, v Černoučku na Litoměřicku, odevzdal hlas v komunálních volbách. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Kvůli složitějšímu sčítání hlasů ve velkých městech. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec k výsledkům voleb říká.
2: My stejně jako Český statistický úřad pravidelně říkáme, že není vůbec důležitá rychlost, ale správnost zjištění výsledku voleb. Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze. A z těch zkušeností právě v Praze nelze jako očekávat výsledky z některých městských částí určitě dříve než v neděli ráno.
1: Cílem ODS je obhájit 5 mandátů v Senátu a uspět ve všech velkých městech i v mnoha městech a obcích, kde ODS vládne, řekl předseda strany Martin Kupka v Líbeznicích.
3: V případě těch senátních voleb je to mimořádně důležitá věc. Česká republika potřebuje vyvažování moci. Když na jedné straně je vládní většina, která má pochopitelně i většinu v poslanecké sněmovně, je určitě důležité, aby Senát byl pojistkou demokracie, aby tuhle moc vyvažoval.
1: Rada Evropské unie schválila v pátek doporučení ke střednědobému fiskálně strukturálnímu plánu České republiky na roky 2027 až 2030. Uvedla pojednání v Lucemburku ministryně financí Schillerová. Schválení plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci. Egyptolog Miroslav Bárta v presklubu zmiňuje, v čem je situace v Evropě šílená. Poukazuje také na to, že demokracie je v těžké krizi a zažíváme také naprostou ztrátu a krizi směřování.
4: Demokracie je v těžké krizi a všude ve světě vidíme nástup ne pravice. Pravice by byla bezva, ale krajní pravice a ne levice, která by taky byla jako prima, ale jako extrémní levice. A tyhle ty extrémy nevěští nic dobrého.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Všechna 4 moskevská letiště musela kvůli vzdušným útokům omezit provoz. Podle ruskojazyčného telegramového kanálu Astra hlásily monitorovací služby kromě dronů také malé balóny. Výbuchy se podle místních ozývaly na jihu a východě ruské metropole a zasahovat měla ruská protivzdušná obrana. Hokejisté Třince porazili Hradec 5-2, opět vylepšili vlastní extraligový rekord, vyhráli už po 9. Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2, hosté uspěli po 6. za sebou a Litvínov přehrál Olomouce 3-1. Severočeši naplno bodovali po 5 zápasech, Hanáci po 4. za sebou prohráli. A fotbalisté Slávie dokázali vyhrát ve Zlíně 1-0 brankou Ajaosiho. Obhájce titulu je v ligové sezóně po 8. výhře stále neporažen. Zlín dál čeká na první vítězství.
0: Frekvence 1.
1: V sobotu očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: tak všechno mám.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident se vrátil a odvolil. Ománský pilot chtěl zopakovat 11. září a Nosková si zahraje na turnaji mistryň. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Voliči začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Vybírají také kandidáty v prvním kole senátních voleb. Možnost volit bude také v sobotu od 8. do 14. hodiny. Prezident Pavel přiletěl zpátky do Česka v Černoučku na Litoměřicku. Krátce před 15. hodinou odevzdal hlas v komunálních volbách.
2: Já trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kvůli vám a rád tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Za úspěch hnutí ANO ve volbách by ho předseda a premiér Andrej Babiš považoval obhajobu výsledku z roku 2022. Řekl to poté, co odevzdal svůj hlas v Průhonicích.
3: A jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace se hnutí ANO, tudíž i vlády. To si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
1: Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti pátku zvýší o 38 haléřů na 47,67 koruny za litr. U benzínu vzroste o 17 haléřů na 46,48. Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do Ben Gurionova mezinárodního letiště v Tel Avivu, potvrdil generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září ve Spojených státech. 30 tisíc lidí se zúčastnilo v Bruselu demonstrace proti úsporné politice. Ačkoliv samotný pochod byl pokojný, v okolí hlavního nádraží a v centru města vypukly střety mezi některými protestujícími a bezpečnostními složkami. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Oznámila WTA. Finále sezony bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na ně mohlo mít až 3 zástupkyně. Hokejisté Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord. V úvodu sezóny vyhráli 9. zápas v řadě za 3 body.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident se vrátil a odvolil. Volby budou pokračovat také v sobotu a fotbalisté Slávie vyhráli ve Zlíně. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Voliči začali rozhodovat, kdo bude vládnout i v jejich obcích další 4 roky. Vybírají také kandidáty v prvním kole senátních voleb. Možnost volit budou mít také v sobotu od 8 do 14 hodiny. Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do Česka. V Černoučku na Litoměřicku odevzdal hlas v komunálních volbách. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Kvůli složitějšímu sčítání hlasů ve velkých městech. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec k výsledkům voleb říká.
2: My stejně jako Český statistický úřad pravidelně říkáme, že není vůbec důležitá rychlost, ale správnost zjištění výsledku voleb. Ty volby jsou z hlediska okrskových volebních komisí ty nejproblematičtější, nejnáročnější. Navíc v řadě obcí budou v souběhu se senátními volbami, což to taky zdržuje, ale určitě ta největší práce čeká komisaře v těch velkých městech, typicky v územně členěných statutárních městech a v Praze. A z těch zkušeností právě v Praze nelze jako očekávat výsledky z některých městských částí určitě dříve než v neděli ráno.
1: Cílem ODS je obhájit 5 mandátů v Senátu a uspět ve všech velkých městech i v mnoha městech a obcích, kde ODS vládne, řekl předseda strany Martin Kupka v Líbeznicích.
3: V případě těch senátních voleb je to mimořádně důležitá věc. Česká republika potřebuje vyvažování moci. Když na jedné straně je vládní většina, která má pochopitelně i většinu v poslanecké sněmovně, je určitě důležité, aby Senát byl pojistkou demokracie, aby tuhle moc vyvažoval.
1: Rada Evropské unie schválila v pátek doporučení ke střednědobému fiskálně strukturálnímu plánu České republiky na roky 2027 až 2030. Uvedla pojednání v Lucemburku ministryně financí Schillerová. Schválení plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci. Egyptolog Miroslav Bárta v presklubu zmiňuje, v čem je situace v Evropě šílená. Poukazuje také na to, že demokracie je v těžké krizi a zažíváme také naprostou ztrátu a krizi směřování.
4: Demokracie je v těžké krizi a všude ve světě vidíme nástup ne pravice. Pravice by byla bezva, ale krajní pravice a ne levice, která by taky byla jako prima, ale jako extrémní levice a tyhle ty extrémy nevěští nic dobré.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Všechna 4 moskevská letiště musela kvůli vzdušným útokům omezit provoz. Podle ruskojazyčného telegramového kanálu Astra hlásili monitorovací služby kromě dronů také malé balóny. Výbuchy se podle místních ozývaly na jihu a východě ruské metropole a zasahovat měla ruská protivzdušná obrana. Hokejisté Třince porazili Hradec 5-2, opět vylepšili vlastní extraligový rekord, vyhráli už po 9. Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2, hosté uspěli po 6. za sebou a Litvínov přehrál Olomouce 3-1. Severočeši naplno bodovali po 5 zápasech, Hanáci po 4. za sebou prohráli. A fotbalisté Slávie dokázali vyhrát ve Zlíně 1-0 brankou Ajaosiho. Obhájce titulu je v ligové sezóně po 8. výhře stále neporažen. Zlín dál čeká na první vítězství.
0: Frekvence 1.
1: V sobotu očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident se vrátil a odvolil. Ománský pilot chtěl zopakovat 11. září a Nosková si zahraje na turnaji mistryň. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Voliči začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Vybírají také kandidáty v prvním kole senátních voleb. Možnost volit bude také v sobotu od 8. do 14. hodiny. Prezident Pavel přiletěl zpátky do Česka v Černoučku na Litoměřicku. Krátce před 15. hodinou odevzdal hlas v komunálních volbách.
2: Já trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolovám a rád tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Za úspěch hnutí ANO ve volbách by ho předseda premiér Andrej Babiš považoval obhajobu výsledku z roku 2022. Řekl to poté, co odevzdal svůj hlas v Průhonicích.
3: A jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace se hnutí ANO, tudíž i vlády. To si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
1: Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti pátku zvýší o 38 haléřů na 47,67 koruny za litr. U benzínu vzroste o 17 haléřů na 46,48. Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do Ben Gurionova mezinárodního letiště v Tel Avivu, potvrdil generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září ve Spojených státech. 30 tisíc lidí se zúčastnilo v Bruselu demonstrace proti úsporné politice. Ačkoliv samotný pochod byl pokojný, v okolí hlavního nádraží a v centru města vypukly střety mezi některými protestujícími a bezpečnostními složkami. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Oznámila WTA. Finále sezony bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na ně mohlo mít až 3 zástupkyně. Hokejisté Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord. V úvodu sezóny vyhráli 9. zápas v řadě za 3 body.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když dělá mi chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend popky.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první sobotní zprávy s datem 10. října na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, máme před sebou druhý den voleb. Judista Krpálek bude bojovat o 6. medaili z mistrovství světa. Bude většinou zataženo a maximálně 16 stupňů. Úvodní den vybírání obecních zastupitelů a třetiny senátorů skončil v pátek ve 22 hodin. Zájem o hlasování byl podobný jako při komunálních a senátních volbách před 4 lety. K obecním volbám v Česku přišla v pátek v jejich první den nejčastěji pětina až třetina voličů. Volební místnosti se po noční přestávce otevřou opět v 8 hodin ráno. Poslední voliči budou mít šanci ve 14 hodin. Ke komunálním volbám chodí obvykle necelá polovina voličů. Senátní lákají méně. Nový šéf Krkonošského národního parku založil novou asociaci národních parků. Kolegům z ostatních parků o tom ovšem neřekl.
3: Petr Moravec přiznal, že dalším ředitelům nic neřekl a zároveň potvrdil, že nová zastřešující organizace byla společným nápadem Ministerstva životního prostředí, které v březnu nečekaně sesadilo jeho předchůdce v Krnapu. Asociace národních parků vznikla přesto, že její obdoba, tedy asociace všech 4 národních parků, už dávno existuje a nedávno volila nového předsedu. Moravec odmítá, že založení asociace bylo příkazem zhora. Jednalo se podle něho o dohodu směřující k založení servisní organizace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se dnes v Baku bude pokoušet vybojovat 6. medaili z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kilogramů slaví světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska očekáváme převážně zataženo na většině území s deštěm. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: V tuto chvíli je provoz na všech dálnicích slabý a plynulý, tak byste se neměli zdržet tak opatrně a šťastnou cestu. No a příjemné vstávání ve společnosti Frekvence 1 a teď už taky Petra Wagnera.
1: Krásné dobré jitro, hned na úvod můžu prozradit, že vás opět čeká ta nejlepší muzika 24/7, jednak je to Sting, jednak Rihanna. No otevřeme to dnešní ranní vysílání českou muzikou. Kapela, která je bezmála 30 let na české hudební scéně. Kapela Činasky společně s Michalem Malátným právě teď. Hezké ráno.
2: Příjemné stávání.

0: Hodin 15 minut, jinými slovy čtvrt na 7. Tohle je víkendové sobotní ráno na frekvenci 1. Zdraví vás Petr Wagner. Krásné upršené ráno, no, doufám, že si ho samozřejmě vylepšíme, jak jinak než muzikou. Za malou chvíli Ellen Farmer, taky Reddy Kirken 1 plus 1, anebo Roxette Sleepy in my car. Jak se přezdívalo Sleeping in my car, takže je rozhodně z čeho vybírat. Máme 10. října, svátek má Marina, všechno nejlepší i vám všem narozeninovým oslavencům. No a v dárkovém balení vám do uší pošlu, jak jinak, teda kromě té slibované muziky, taky bezvadnou ranní rubriku Honzy Krause společně s Blondýnou. Téma úplně jednoduché, zásadě nic pro ateisty, svědci Jehovovy mají totiž ve svém portfoliu nové změny. No a právě nejenom na to se už za malou chvíli podívá Honza Kraus a taky, nevím, jestli už jste zachytili, určitě ano, naše rádio Frekvence 1 vám rozdává peníze, peníze ve hře Poslední slovo, ve kterých je aktuálně nastřádáno 36 tisíc korun. Jak ty peníze získat, jakou jednoduchou cestou, aniž byste se museli registrovat a já nevím, odhalovat postupně nějaké věci, stačí si jenom, a to vám prozradím za malou chvíli. Tak držte vlnu a hezkou sobotu s Frekvencí 1.
1: Jste připraveni obklad?
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.

0: sobotní ráno s datem 10. října vám všem po boku Rádia Frekvence 1 vinčuje Petr Wagner, k tomu spousta muziky i v následujících minutách kapela Miraj, Malinovej Syrup, Katy Perry anebo DJ Bubo, taková hudební retrospomínka. A to není všechno, připravena taky ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou, téma. No, dá se říct rozhodně nic pro ateisty. Svědci Jehovovi mají teďka ve svém portfoliu novinky. No a právě nejenom na to se podívá Honza Kraus už za minutku ve své rubrice. Jsou tady zprávy o 6:30 na frekvenci 1, Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Dobré ráno, dnes pokračují volby. V komunálních se o přízeň voličů uchází téměř 190 tisíc kandidátů. Souběžně začalo také první kolo senátních voleb, ve kterém o 27 křesel v horní komoře usiluje 154 kandidátů. Dnes zahájí provoz první přímá letecká linka mezi Prahou a Hanojí. Na trase bude mezi přistání v kazašském Almaty. Lukáš Dostal pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Problémy hlásí z D7.
3: Pozor, si dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D7 u Kněze Vsi. Na třetím kilometru havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Na místě zasahují záchranné složky. Dojíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrán.
2: Thank you.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Svědkové Jehovovi smí nově přijímat červené krvinky nebo plazmu. Plné transfuze ale dál odmítají. Co vy na tom?
2: To je věc svědků Jehovových, tak ty ať si dělají, co chtějí. A já důrazně trvám na tom, aby mě neinformovali o svých dalších plánech.
1: Je, ale víte, já je vlastně svým způsobem obdivuju, když tam stojí třeba před tím metrem, stojí tam několik hodin s tím časákem, který od nich nikdo nechce.
2: Ale co na tom obdivuje?
1: Jakože to vydržej, víte?
2: Ale oni to vydržej kvůli svýmu umanutýmu přesvědčení.
1: Dobře, to je...
2: A přesvědčení, který je takhle umanutý, je pro mě vždycky už něčím vadný.
1: Jo?
2: Jo, protože mně to přijde, že to je mimo normalitu. To už jako jste rezignovala na svůj vlastní život, na svoje vlastní myšlení a tak dále, žijete tím ideálem, který je ideálem. To znamená, pak se uvidí. Většinou už se nikdy nedozvíte, co se vidělo nebo ne. Ale je to pro mě nepatřičný životní pojetí, jaksi. Takže v tomhle ohledu neobdivuju, naopak si myslím, že v nich je schovaný určitý nebezpečí.
1: Ale všiml jste si, že třeba před 20 lety hodně chodili po těch bytech, hodně hlásili to.
2: Ano, ano.
1: Jo, a teďka vlastně nic, teď už stojí jenom tak různě na
2: náměstí. Ano, u nás byli taky takhle, když jsme měli děti malý, aha, vím, že jim odevřela Jana a volala na mě, jsou tady svědci Jehovovi, Honzo. A já jsem volal, ať počkaj, já si nalejvám z kanistru benzín a hned je zapálím. Oni byli hned pryč.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Hezké dobré ráno společně s rádiem Frekvence 1. Dlouho to tady nebylo, dlouho jsem o tom ve vysílání nemluvil. Naposledy minulý víkend, že si můžete přilepšit finanční částkou 36 tisíc korun od našeho rádia Frekvence 1. Řekněte sami, kdo vám takové peníze dá za jeden jediný tip, jedině rádio Frekvence 1. Aktuálně se 36 tisíc korun nachází v banku hry Poslední slovo. No a tyhle ty peníze, na ty si může sáhnout kdokoliv z vás úplně jednoduše. Vaším úkolem, kdo jste to ještě nepochytil třeba v éteru Frekvence 1 nebo na našem webu, vaším úkolem je si správně tipnout nebo doplnit nedokončenou větu hosta, kterým byla nedávno kapela Čechomor. František s Karlem nám mimo jiné také prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. No a vaším úkolem je právě dokončit jejich nedokončenou větu, doplnit tam to správné klíčové slovo. Dobře poslouchejte, jak ta věta zní.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
2: Co? Já vím, že těch možností může být celá škála, proto se rozhodně vyplatí poslouchat Frekvenci 1, protože těch typů už v éteru bylo několik. Samozřejmě ani jeden z nich zatím nebyl správný, takže ta šance je tady pro vás. Poslední slovo hrajeme od pondělí do pátku, čili můžete přes víkend si tak jako sumarizovat, někam si zapsat, co by to tak mohlo být. No a pak, když si myslíte, že vy máte ten správný tip, tak v pondělí po 7 hodině raní nám zavolejte na Frekvenci 1. No a když ten tip bude správný, 36 tisíc korun je jednoduše vašich.
1: Poslední slovo.
0: A neb, řekněte to za celebritu.
4: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Proměnit?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
7: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
8: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
9: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
10: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
11: Life's like

0: další porce muziky nachystaná v příští hodině. Máme toho docela spoustu.
1: Tolik knih.
2: Rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, dorazila další hodinka, dorazily také další podstatné čerstvé zprávy v 7. Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou sobotu.
4: Pěkné ráno. Už za hodinu se opět otevřou volební místnosti. 20-letá Bartuňková bude hrát o finále v Pekingu. Osobní auto bouralo do svodidel na D10 z Prahy na Turnov. Máme tu druhý den voleb. Lidé od pátku rozhodují o novém složení obecních a městských zastupitelstev. V části země vybírají také senátory. Do volební místnosti se nezapomeňte přinést občanský průkaz, případně jeho elektronickou podobu nebo cestovní pas. Hlasovat můžete dnes od 8 do 14 hodin. První výsledky z menších obcí by mohly dorazit během sobotního odpoledne a večera. 10 tanečních párů tvořených známými osobnostmi a profesionálními tanečníky bude ode dneška opět soutěžit o přízeň diváků a odborné poroty. Začíná 14. řada soutěže Stardance. Finálový večer pak proběhne 12. prosince. Mezi soutěžícími letošního ročníku budou zpěvačka Marta Jandová s Martinem Prágrem nebo například herečka Sára Sandava s Danielem Makovcem a nebo také kaskadérka Hana Dvorská s Michalem Kortyšem. Hororový nález v Poličce na Svitavsku stále vyvolává temné otázky. Může za to neobvyklá poloha popraveného.
5: Podle archeologů tady před zhruba 500 let na šibeničním vrchu popravili muže ve věku 40 až 63 let. Nález podle některých výkladů vypovídá tomu, že lidé se báli, aby se muž nevrátil. Nasvědčuje tomu fakt, že popravený byl uložen na břiše a oddělená hlava mu ležela mezi nohama. Vše pak bylo zasypáno velkou vrstvou vápna. Zdejší muzeum, které 1. října pořádá o tomto případu veřejnou debatu, označuje neobvyklý hrob za evropský unikát. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: 20-letá Nikola Bartuňková bude dnes hrát na turnaji v Pekingu životní zápas o postup do finále. Z českých tenistek zbyla jako poslední a její soupeřkou bude 5. hráčka světového žebříčku Mira Andrejevová z Ruska. Jejich semifinále je na programu jako první od 9 hodin.
3: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Dneska očekáváme převážně zataženo na většině území s deštěm. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na nehodu pozor na D10.
7: Pozor si dejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 64. kilometru havaroval osobní auto do svodidel. Místo je s opatrností průjezdné. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A také po 7. hodině ráno pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech, šťastnou cestu tady v tomhletom uplakaném sichravém počasí. Každopádně pro lepší náladu do sobotního rána Dermont Kennedy, Kiss Me, Black Eyed Peas a nebo taky vzpomínka na King of Pop, čili na Michaela Jacksona na Frekvenci 1.
4: Užívejte sobotu.

0: minut, jinými slovy čtvrt na 8, Rádio Frekvence 1. To je nejenom skvělá muzika 24/7, ale taky spousta skvělých hostů, které se sami můžete kdykoliv dle své nálady a chuti poslechnout, myslím rozhovory s něma. Všechno si to můžete dát kdykoliv zdarma na našich rádiových webových stránkách www.frekvence1.cz, jako třeba rozhovor se šermířem Alexandrem Šupeničem, vlastně taky zároveň čerstvým ženáčem. Saši jsme se třeba v rozhovoru ptali na otázku, zdali jsou v šermu v začátcích lepší holky nebo kluci. No a jaká byla jeho odpověď?
1: Asi možná trošku holky v tom, že vlastně holky jsou rozvinutější, nebo takhle. Úplně jako ty malí děcka, když šermou kolem 8, tak většinou, když vezmeme 8letýho kluka, 8letou holčičku, tak holčičky spíš vyhrávají. Nevím, jestli jako proč to tak je, ale já mám synovce, který šermuje, tomu je teď 11, ale do teď vlastně do 10 let prohrával pořád s holkama. Kluky porážel, s holkama prohrával. Možná jsou ty holčičky takový odvážnější, já vždycky říkám, když chce holčička dělat šerm, tak když máte doma takovou lehce přinasranou holčičku, která ráda bojuje a je taková jako vznětlivější a to, tak taky dejte na šerm, bude to super.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Ahoj, tu je Dara Rollins. Prajem příjemný víkend s Frekvenciou 1.

0: 7 hodin, k tomu 31 minut, za malou chvíli s vámi víkendové ráno na frekvenci 1 v plném proudu. Taky se za malou chvíli společně vypravíme do italských Benátek. Nebude to tentokrát na památky nebo za nějakou fashion show, ale hlavně půjde o vstupné do Benátek. To se má totiž zase zvyšovat. Podrobnosti vám řeknu za malou chvíli na frekvenci 1, protože teď mají přednost zprávy o 7:30.
1: Dobré ráno, v Česku dnes pokračují druhým dnem komunální volby. Voliči mohou k urnám přijít už za půl hodiny, od 8 do 14 hodin. Poté se jejich dveře zavřou a komise čeká sčítání hlasů. V bezmála 40 obcích po celém zemi druhým dnem pokračují místní referenda. Pokud lidé nebyli hlasovat už v pátek, mohou stejně jako v obecních volbách přijít do volebních místností ještě od 8 do 14 hodiny. Ománský pilot plánoval unést letadlo společnosti Fly Dubai a narazit s ním do letiště v Tel Avivu po vzoru útoku z 11. září 2001. Uvedl to prokurátor.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu hlásí z D10.
3: Pozor, sedíte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 64. kilometru havaroval osobní auto do svodidel. Místo je s opatrností průjezdné. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 7 hodin 43 minut, tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je taky sobotní ranní víkend, dneska s datem 10. října, příjemný poslech a hezké ráno. Je to tady, bude se opět zdražovat, teď nemyslím jenom Českou republiku, nemyslím jenom věci kolem pohonných hmot a jídla, tentokrát se vypravíme do italských Benátek, protože současná výše vstupného v Benátkách je při boji prý s masovým cestovním ruchem nedostačující a proto prý Italové navrhují, že by ta cena za vstup do Benátek měla rozhodně vzrůst z aktuálních 5 až 10 €, tedy zhruba 120 až 240 korun na den, by se poplatek měl zvýšit na 30 €, tedy skoro 730 korun. Zároveň by se prý měly rozšířit také dny, ve kterých se jako vstupné vybírá. Jenom pro vaši představu, v letošním roce, čili v roce 2026, kdo jste tam ještě nebyl, to ještě stihnete, se prodalo takřka 680 tisíc jednodenních vstupenek. Ty přinesly do městské pokladny v Benátkách více než 126 milionů korun a ještě se prý bude zdražovat, ještě je to málo. Tak jestli potřebujete peníze třeba na cestu nebo na vstupné do Benátek, tak hrajte společně s námi s Frekvencí 1 poslední slovo. Tady je aktuálně 36 tisíc korun.
1: Mňam, to je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
5: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
9: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si křupni.
10: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: sobotní víkendové ráno s datem 10. října. Rádio Frekvence 1 vám servíruje tu nejlepší muziku 24/7 a tak tomu bude i po 8. hodině. Co konkrétně? Kdysi dávno velikánský slavný boyband One Direction na Frekvenci 1 společně taky s Seanem Bakerem. Trošičku našlapaná tanečnější věc. Ideální na nějakou vstávačku. A k tomu taky Bruno Mars. On My Soul na Frekvenci 1, ale až po 8. hodině raní. Samozřejmě k tomu taky nebude chybět ani rubrika Hanzi Krause společně s Blondinou.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jasně, sednu z mají zprávy v 8. Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno, startuje druhý den voleb. Judista Krpálek bude bojovat o 6. medaili z mistrovství světa. S omezením dnes počítejte na D1 u Brna. Česko vstupuje do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti se otevírají právě teď a zůstanou otevřené do 14 hodin. Pak začne sčítání hlasů. V komunálních se o přízeň voličů uchází téměř 190 tisíc kandidátů. Souběžně začalo také první kolo senátních voleb, ve kterém o 27 křesel v horní komoře usiluje 154 kandidátů. Nový šéf Krkonošského národního parku založil novou asociaci národních parků. Kolegům z ostatních parků o tom ovšem neřekl.
3: Petr Moravec přiznal, že dalším ředitelům nic neřekl a zároveň potvrdil, že nová zastřešující organizace byla společným nápadem Ministerstva životního prostředí, které v březnu nečekaně sesadilo jeho předchůdce v Krnapu. Asociace národních parků vznikla přesto, že její obdoba, tedy asociace všech čtyř národních parků, už dávno existuje a nedávno volila nového předsedu. Moravec odmítá, že založení asociace bylo příkazem zhora. Jednalo se podle něho o dohodu směřující k založení servisní organizace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se dnes v Baku bude pokoušet vybojovat 6. medaili z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kg slavil světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Od rána máme zataženo a deštivo, také přes den očekáváme převážně zataženo na většině území s deštěm. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat a nejvyšší teploty opět jen 11 až 16 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Zpomaluje se u Brna.
5: Na dálnici D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. U bratislavské dálnice D2 ve zúžení na 196. kilometru se projíždí kvůli práci na vozovce pouze jedním jízdním pruhem. Kolony se zatím netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Zprávy končí, s vámi je stále víkendové ráno na Frekvenci 1 a Petr Wagner.
0: Krásné dobré jítro, příjemný poslech, jak jsem sliboval, tak také plním v téhleté hodině nejenom rubrika Honzy Krause, ale taky slibovaná muzika Anastasia One Direction, anebo právě teď ta česká Marek Ztracený.
2: Krásné ráno.

0: 8 hodin, k tomu 13 minut. S vámi je opět další ranní hodinka víkendového rána na frekvenci 1. Toho dneska s datem 10. října. Dobré jitro, pohodu za volantem, šťastnou ruku při výběru svých kandidátů ve volbách a klidný víkend vám všem přeje Petr Wagner. Společnost vám v dnešním ránu na frekvenci 1 bude dělat nejenom další porce skvělé muziky, kterou vám hrajeme 24/7, ale už taky i připravená rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Tentokrát zamíříme společně s Honzou až do Fritku Mistku, kde z veřejné dopravy vyhodili bosou ženu. Sobotní téma také do rubriky pro Honzu Krause a Blondýnu na frekvenci 1 jako dělané. No a ještě se společně taky podíváme na téma AI a roboti v zemědělství. Třeba v Číně už mají robotické hlídací psy na špatnou zeleninu a ovoce. Podrobnosti vám prozradím za malou chvíli, tak držte vlnu s frekvencí 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Rádio Frekvence 1, víkendové ráno v plném proudu. Za chvilku zamíříme společně s Honzou Krausem a Blondýnou až do Frytku Mistku, kde z veřejné dopravy vyhodili bosou ženu. Sobotní ranní téma do rubriky pro Honzu Krause jako dělané. Taky, když už teda mluvíme o té sobotě, o tom ránu, pojďme si říci, jaké na dnešek predikují meteorologové počasí. Bohužel, oblačno je zataženo, od severozápadu postupně na většině území déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer v Čechách od severozápadu ubývání srážek a taky oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 11 až 15, na jižní Moravě 17 stupňů Celsia. Rádio Frekvence 1, půl devátá, krátké zprávy.
1: Dobré ráno, začal druhý den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené do 14 hodin. Dnes zahájí provoz první přímá letecká linka mezi Prahou a Hanoji. Na trase bude mezi přistání v kazašském Almaty. Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A zkontrolujeme sobotní ranní provoz.
3: Na pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Zdržení je zatím minimální. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. U bratislavské dálnice D2 na 196. kilometru se projíždí kvůli práci na vozovce pouze jedním jízdním pruhem. Kolony se zatím netvoří. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Absurdní zásah ve Frýdku Místku. Z autobusu vyhodili bosou ženu. Co vy na to?
2: Že byla bosá, nějaký parametr a něco tomu předcházelo, nebo oni vyhodili kvůli tomu, že byla bosá?
1: Hele, tady píšou, že šoférka si přivolala na pomoc strážníky, ženská byla bosá a údajně měla nějak divně lesklý oči. Takže jí možná jako přišlo, že je opila nebo z druhé.
2: Měla lesklý oči a bosí nohy, tak no. Jako, že s lesklýma očima nesmím do autobusu, no. To jako, nebo bose. Aha. Já můžu přijít jako...
1: No skoro. Právě proto se o tom mluví, no, že vlastně...
2: To... No to ale, to je napsali, takže pravda bude někde, Bůh ví jaká. A dokud to neprověříme, tak na to nemůžeme reagovat, takže milí posluchači, odpovím vám na to v listopadu nebo v prosinci, až celou věc prověříme a projednáme se všema zastupitelstvíma.
1: No ale počkejte, když jsme u těch bosých lidí, jako ona ta bosochůze je čím dál tím víc populárnější, ano, všim jste si toho?
2: Nohy vůbec teďko letěj. Bosochůze, pak to ukazují na videu, takový ty chodidla a aha, no, aha. To dělají ty ženský, aha. Jako za prachy teda. Já jsem si to doma zkusil zadarmo, ale já jsem si to dělal jenom tak v posteli a neviděl jsem se přitom, ale mně se zdají ty moje nohy roztomilí, to takových 30 korun.
1: Takže OnlyFans bude vaše?
2: No, jestli tohle OnlyFans, tohle je jenom Only chodidla, ale... Zaujalo mě, že vlastně ty ženy hledají výprodej jednotlivých částí těla, jak to jde. Kde to dá, pak se rozčilujou, že to je zneužití ženy jako reklamního subjektu, anebo že to ponižuje ženu, a nevím co všechno. A nikdo se jaksi nenabízí jako sexuální objekt, anebo reklamní produkt více ženy sami na všech sociálních sítích. A všechny se snaží mít takový smutný pohled. Některý vypadá jako opilý, když to dělají.
1: A to je možná, to je skleněný oko. To je...
2: No, ale jako kdyby měla skleněný oko a byla bosa, tak by bylo protiústavní vyhodit z autobusu. Rád bych ji obhajoval. Ale mám toho teď moc.
1: Přesně.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: tomu 43 minut. Ano, roboti, AI, všechno jde kupředu mílovými kroky. Říkáme si to tady dnes a denně, každý víkend na frekvenci 1. Třeba čínské město Shouquang v provincii Shantung je po celé Číně známo prý jako hlavní město zeleniny. Zajímavostí v něm není jenom velikánské logistické centrum pro distribuci produktů po celé zemi, ale taky nově nejeden robotický pes. Ten totiž v jednom z mnoha skleníků dohlíží na správný růst rostlin. Nového čtyřnohého nebo nové čtyřnohé mazlíčky, robotické pomocníky si místní farmáři prý nemohou vynachválit. Díky několika senzorům a hbitosti tenhle ten elektronický robotický pes schromažďuje údaje o teplotě, vlhkosti půdy, vzduchu. Ve stejný čas dokáže prý zároveň zachytávat i možné známky výskytu škůdců nebo nejrůznějších chorob. Prý vykonává úkoly, které dříve provádělo několik farmářů najednou. No a tak vidíte, robotický pes, to tady ještě nebylo. Každopádně na frekvenci 1 doufáme, že moderátory dříve nebo později nenahradí nějaká AI umělá inteligence, i když nikdy neříkej nikdy. Každopádně do té doby, než se tak stane, ještě spousta muziky uplyne. Třeba konkrétně do 9. hodiny raní stihneme ještě Leony, Train a nebo Jojo Band a jejich legendární Karviná ve víkendovém ránu na frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: To je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Pro mě nic?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
6: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
9: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
11: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: čeká za muziku po 9. hodině Veronika Ciccone Madonna. Zástupce té české muziky Ondřej Ládek, dobře teda Xindlix.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají.
0: A nebo se společně vydáme taky do 90. Zaspomínáme na partičku, která si říkala UB40. No a rozhodně to není všechno, co Frekvence 1 po 9. nabízí. Těšit se už můžete a už jsou připraveni Michal Suchánek, Petr Kolečko. Je jasné, že se budou řešit vaše dotazy, otázky ohledně úplně všeho.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, ve víkendovém ránu připraveny další čerstvé zprávy. Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou sobotu.
4: Dobré ráno, začal druhý den voleb. Na Hlávkově mostě dnes havarovalo policejní auto a spadlo do řeky. 20-letá Bartuňková bude hrát o finále v Pekingu. Máme tu druhý den voleb. Lidé od pátku rozhodují o novém složení obecních a městských zastupitelstev. V části země vybírají také senátory. Do volební místnosti se nezapomeňte přinést občanský průkaz, případně jeho elektronickou podobu nebo cestovní pas. Hlasovat můžete dnes do 14. hodiny. První výsledky z menších obcí by mohly dorazit během sobotního odpoledne a večera. V Praze na Hlávkově mostě dnes ráno havarovalo policejní auto a spadlo do řeky. V autě byli muž a žena. Jsou podchlazení, ale bez zranění. Nehoda se podle Rybanského stala kolem 8 hodiny ráno. Policejní auto z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí a spadlo do Vltavy. Pod nehodu viděl svědek, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili 3 podchlazené lidi. Hororový nález v Poličce na Svitavsku stále vyvolává temné otázky. Může za to neobvyklá poloha popraveného.
5: Podle archeologů tady před zhruba 500 let na šibeničním vrchu popravili muže ve věku 40 až 63 let. Nález podle některých výkladů vypovídá tomu, že lidé se báli, aby se muž nevrátil. Nasvědčuje tomu fakt, že popravený byl uložen na břiše a oddělená hlava mu ležela mezi nohama. Vše pak bylo zasypáno velkou vrstvou vápna. Zdejší muzeum, které posledního října pořádá o tomto případu veřejnou debatu, označuje neobvyklý hrob za evropský unikát. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: 20-letá Nikola Bartuňková bude dnes hrát na turnaji v Pekingu životní zápas o postup do finále. Z českých tenistek zbyla jako poslední a její soupeřkou bude 5. hráčka světového žebříčku Mira Andrejevová z Ruska. Jejich semifinále je na programu jako první a mělo by začít právě teď.
3: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Od rána máme zataženo a deštivo. Očekáváme převážně zataženo také celý den na většině území s deštěm. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat. A teploty nízko, 11 až 16 stupňů.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Pozor na omezení na D10 a na Pražském okruhu.
7: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Zdržení je zatím minimální. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. U bratislavské dálnice D2 na 196. kilometru se projíždí kvůli práci na vozovce pouze jedním jízdním pruhem. Kolony se zatím netvoří. Šťastnou cestu přeji z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: 3 minuty po 9. hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, sliboval jsem rubriku Cože, připravená, sliboval jsem muziku, taktéž Rembrandt, Madonna, anebo právě teď slovenští no-name Igor.

14 minut a to je ten správný čas na frekvenci 1 taky pro naše rádiové rádce, kterými jsou Michal Suchánek a Petr Kolečko. Pořád, který vám vždy poradí s vašimi dotazy, bude řešit prostě cokoliv. Jestli si nevíte rady, jednoduchá cesta, napište e-mail na adresu

0: Nek a kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Milý deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
5: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
6: To je bomba.
7: Tyjo, co to zase baští?
6: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
7: A co já? Proměnit?
6: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
7: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
8: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
9: Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
10: Pozor!

0: České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

summer. Все бересе то сама. Žiješ na kolích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

0: ráno na Frekvenci 1, dneska zatem 10. října. Příjemný poslech vám všem. V sobotním ránu pro vás taky nejedná inspirace. Jaká a na co to bude dneska? Co si budeme my, Češi, jsme nejenom národu houbařů, ale takhle cyklistů. Mám tady žebříček nejlepších měst pro jízdu na kole, která samozřejmě vychází z průzkumu mezi 24 tisíci obyvateli světových měst, kam vyrazit na kole, kde si užít ty takové kolotoulky. To vám prozradím za mou chvíli. No a jestli někam vyrazíte právě dneska, tak se hodí taky počasí. Bohužel oblačno je zataženo od severozápadu postupně na většině území déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer v Čechách od severozápadu ubývání srážek, taky oblačnosti, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě jenom 17. No a na Frekvenci 1, krátké zprávy o půl desáté, Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, v Česku dnes pokračují druhým dnem komunální volby. Voliči mohou k urnám přijít až do 14 hodin, poté se jejich dveře zavřou a komise čeká sčítání hlasů. Termíny podávání přihlášek na konzervatoře se v tomto školním roce mění. Uchazeči si je budou podávat od 1. do 30. listopadu. Pro ostatní obory středních škol zůstává únorový termín. Změna reaguje na připomínky škol. Hurikán, který je první bouří letošní atlantské sezóny, dosáhl pobřeží amerického státu Florida a později zeslábl.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Podíváme se na sobotní provoz.
3: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Zdržení je zatím minimální. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. U bratislavské dálnice D2 na 196. kilometru se projíždí kvůli práci na vozovce pouze jedním jízdním pruhem. Kolony se zatím netvoří. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Frekvence

0: tomu 1.40 minut, takový aktuální čas ve víkendovém ránu, tom sobotním na frekvenci 1. Co si budeme povídat, my Češi jsme nejenom národem houbařů, ale taky cyklistů. Žebříček nejlepších měst světa pro jízdu na kole by tak klidně mohl být pro vás tou pravou inspirací. Žebříček je sestavený v časopisu Time Out a vychází jaksi z průzkumu mezi více než 24 tisíci obyvateli světových měst, kterých se ptali, jak snadno a jak dobře se v jejich městech jezdí na kole. Začneme od bronzové příčky. Obyvatelé Kodaně ujedou na kole každý den kolem zhruba 1,5 milionu kilometrů. Láká je totiž rozsáhlá síť cyklostezek, důraz se klade na omezení rychlosti řidičů v místech, kde se potkávají s cyklisty a tak dále. Stříbrná příčka, ta patří kanadskému Montrealu, přestože v Kanadě bývá velmi chladno, město je hodně kopcovité, z hlediska cyklistiky jej kladně ohodnotilo nějakých bezmála 83% dotázaných, což je nejlepší výsledek v Severní Americe. No a máme tady, tada, zlatou příčku nejlepších výsledků dosáhlo britské Cambridge, které získalo pro cyklisty zlato. Půvabná univerzitní místa, město je kompaktní, rovinaté a příliš často v něm neprší. Vyniká i speciální cyklistickými ulicemi a rozsáhlými parkovišti pro kola. Tak nějaký ten tip, kam vyrazit na kole, už máte. No a jestli teda někam vyrazíte a bude to v Česku, tak se rozhodně hodí taky počasí. Na to se podíváme za malou chvíli. No a tomu vám doušínám i muziku Opět a Radeček, Hory, nebo je to Mick Kitten a Savage Garden.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
7: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz. Poex křupky. Tak, křupavé.
8: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
9: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026. A rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

neuvěřitelně běží, blíží se 10. hodina, s vámi už je Veronika Elhotová, všem krásnou sobotu. No a z muziky budeme v příští hodině hrát Dua Lipu. Bude to další žena Verona.

0: mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
2: To je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Proměnit?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
8: A jsou to zprávy s Lucí Šmídovou přesně v 10 hodin.
9: Přeju hezké dopoledne. Na Hlávkově mostě bouralo policejní auto a spadlo do řeky. Začal druhý den voleb. Medvěd ve slovenském ráji napadl běžce. V Praze na Hlávkově mostě dnes ráno havarovalo policejní auto a spadlo do řeky. V autě byli muž a žena. Jsou podchlazení, ale bez ranění. Nehoda se stala kolem 8 ráno. Policejní auto z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí a spadlo do řeky. Nehodu viděl svědek, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili 3 podchlazené lidi. Máme tu druhý den voleb. Lidé od pátku rozhodují o novém složení obecních a městských zastupitelstev. V části země vybírají také senátory. V pátek k volbám přišla 1/5 voličů. Do volební místnosti se nezapomeňte přinést občanský průkaz, případně jeho elektronickou podobu nebo cestovní pas. Hlasovat můžete dnes do 14 hodin. První výsledky z menších obcí by mohly dorazit během odpoledne a večera. 10 tanečních párů, tvořených známými osobnostmi a profesionálními tanečníky, bude ode dneška opět soutěžit o přízeň diváků a odborné poroty. Začíná 14. řada soutěže Stardance. Finálový večer pak proběhne 12. prosince. Mezi soutěžícími letošního ročníku budou zpěvačka Marta Jandová s Martinem Prágrem, nebo například herečka Sára Sandeva s Danielem Makovcem, anebo také kaskadérka Hana Dvorská s Michalem Kurtišem. Lehké zranění utrpěl běžec na turistické trase ve slovenském ráji, který se střetl s medvědem. Událost se stala ve středu dopoledne. Podle zprávy Národního parku zvíře reagovalo obraně a následně uteklo. Okolnosti prověřuje zásahový tým. První fotbalová liga dnes bude pokračovat 4 zápasy. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň a v případě výhry se bodově dotáhne na druhý Liberec. Jablonec zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové a dnešní program doplní zápas Bohemians Baník Ostrava.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Očekáváme převážně zataženo na většině území s deštěm. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ubývat. A je celkem chladno, naměříme 11 až 16 stupňů.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Pozor na omezení na D10.
10: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Zdržení je zatím minimální. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. U bratislavské dálnice D2 na 196. kilometru se projíždí kvůli práci na vozovce pouze jedním jízdním pruhem. Kolony se zatím netvoří. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: dopoledne, kam můžete dneska vyrazit. Tak já mám pro vás pár tipů napříč republikou a tak jako každý den ani o víkendu nezapomeneme v téhle hodině popřát oslavencům k narozeninám a taky k svátku. Vzkazy můžete posílat na číslo 736 300 444 anebo taky hlasovkou přes naší apku. Teď už ale po zprávách zpátky k muzice hrajeme pro vás na Frekvenci 1 to nejlepší.
1: To nejlepší z muziky a Veronika

0: Do obce Kublov ve Středočeském kraji můžete dneska vyrazit na dožínky a oslavit tak 10. výročí vzniku Studánky s bohatým programem pro malé i velké. Pokud milujete sladký a nepohrdnete makronkami, perničkami, zákuskami a dalšími sladkostmi, tak určitě dneska navštivte Rígrovku v Budějicích, kde vás čeká to nejlepší od cukrářů z jižních Čech. Na tradiční podzimní jarmark zve Jihlava, kde můžete ochutnat valašské frgály, burčák nebo speciální pivo a navíc si pořídit originální řemeslné výrobky. No a poslední tip bude pro rodiče s dětmi na akci Halloween na zámku Plumlov, kde se můžete vydat do strašidelného sklepení, možná tam dokonce narazíte i na duchy. Užijete si show včetně diskotéky, no a nebudou chybět samozřejmě ani dílničky. Kostýmy rozhodně vezměte sebou. Frekvence 1 vám přeje krásný víkend plný zážitků.
1: Mňam, to je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.

0: Depeche Mode, Féteru, Frekvence 1, za pár vteřin bude 10:30 a za chvilku už taky tradiční narozeninová rubrika Frekvence 1. Pokud chcete někomu přát, tak pište vaše přání na 736 300 444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích, tak to pro vás ví Marcela.
2: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Zdržení je zatím minimální. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. U bratislavské dálnice D2 na 196. kilometru se projíždí kvůli práci na vozovce pouze jedním jízdním pruhem. Kolony se zatím netvoří. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tak pokud jste právě teď za volantem, jeďte opatrně.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

0: Máme Frekvence 1 a všem krásnou sobotu. Kdo je dneska o rok starší a má narozeniny? Pojďme se na to podívat. 80 neslaví britský herec a taky scénárista Charles Dance, který má na kontě spoustu rolí. Zahrál si například v seriálu Hra o trůny, a to Tywina Lannistera, anebo taky ve filmu Kód Enigmy. Tak přejeme krásné výročí. No a před 67 lety se narodil americký herec Bradley Whitford. Filmy jako například Philadelphia a nebo Kate a Leopold. No a zamíříme taky k nám. 65 let slaví herečka Zuzana Bidžovská. A všechno nejlepší k 54. narozeninám přejeme herci Jakubovi Kohákovi. Tak a komu přejete vy? Píše mi Jarka. Ahoj Veru, narozeniny má dneska naše sestřenka Janička. Přejeme jí všechno jen to nejlepší ke 37. narozeninám. Děkuju a zdravím do studia. Tak Jaruško, taky zdravím a přeju jen to nejlepší Janě. A dobrý den, chtěli bychom popřát Marii Novákové do Tábora. Slaví krásné 70. výročí. Přejeme zdraví, štěstí, lásku a splněná přání. Děkujeme Hana s Michailou. Tak taky se z Frekvence 1 předáváme a Marušce vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. No a přátelé, dneska 10. října slaví svátek Marina nebo taky Marina. Jméno pochází z latiny a překládá se jako moře plavec. No a Marin máme u nás necelých 500, tak přejeme dámám všechno nejlepší k svátku a závěrem zdraví, štěstí, lásku všem, kdo dnes
1: down. Do you Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Znáš ten zvuk? Šustnutí pitlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
5: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
6: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Dnes je 11. hodina, s vámi je i o víkendu Frekvence 1. A co pro vás budeme hrát v příští hodině? Katy Perry. Bude taky skupina Lucie. A zahrajeme i The Police. Za moment už novinky.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Katka Vavřínová. Hezké dopoledne.
3: Krásné dopoledne. První dáma se vyjádřila k nepřítomnosti u voleb. Apku e-doklady si stáhlo nově přes 10 000 lidí a pozor na nehodu na D11 směr Hradec Králové. První dáma Eva Pavlová nepovažuje v komunálních volbách za důležitou svou nepřítomnost, ale hlasy občanů. Ve vyjádření, které agentuře ČTK zprostředkoval její kabinet, uvedla, že její neúčast ve volbách v Černoučku není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Pavlová byla v Černoučku na Litoměřicku v končícím volebním období členkou zastupitelstva. Do aplikace e-doklady se podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty nově zaregistrovalo 10 088 lidí. Dodal, že došlo k více než 140 tisícům obnovení aplikace e-dokladů v telefonu. Upozornil ale, že se údaj nerovná počtu ověření. Podrobnější statistiku budou mít k dispozici z kraje příštího týdne. Před dvěma měsíci agentura uvedla, že očekává přibližně 40 tisíc uživatelů. Lidé můžou hlasovat v komunálních volbách ještě dnes do 14 hodin. Hororový nález v Poličce na Svitavsku stále vyvolává temné otázky. Může za to neobvyklá poloha popraveného.
4: Podle archeologů tady před zhruba 500 let na šibeničním vrchu popravili muže ve věku 40 až 63 let. Nález podle některých výkladů vypovídá tomu, že lidé se báli, aby se muž nevrátil. Nasvědčuje tomu fakt, že popravený byl uložen na břiše a oddělená hlava mu ležela mezi nohama. Vše pak bylo zasypáno velkou vrstvou vápna. Zdejší muzeum, které 1. října pořádá o tomto případu veřejnou debatu, označuje neobvyklý hrob za evropský unikát. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2x2-6.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Sobota bude zatažená a deštivá. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17. Na horách naměříme maxima kolem 7.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pozor, dejte na D11.
5: K dopravní nehodě v levém jízdním pruhu došlo na 48. a půltém kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Průjezdem se zdržíte okolo 5 minut. A z důvodu pravidelné údržby v tunelech Lochkov a Chalupice se jezdí pouze jedním jízdním pruhem. Počítejte tak se zdržením, a to v obou směrech okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
3: Ze zprávy to vše, ladíte Frekvenci 1 s Verčou Elhotovou.
0: Já vám přeju pohodovou sobotu, doufám, že ji máte, protože hlavně dneska je to důležitý. Slavíme totiž Světový den duševního zdraví. No a co je takovým lékem pro duši? O tom už za chvilku. A co pomáhá vám, abyste byli v pohodě, také tomu můžete psát na 736 300 444. No a pro někoho to možná můžou být peníze, co vám pomáhá k psychické pohodě. I ty pro vás na Frekvenci 1 máme, kolik můžete vyhrát i jak. Informace v téhle hodině. Teď už 3 minuty po 11. hrajeme pro vás muziky. To nejlepší, jsme Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Tak to je muzika na frekvenci 1 v příštích minutách. Máme 11 hodin a 14 minut a 10. října. To znamená, že dneska je, přátelé, Světový den duševního zdraví. Takže to znamená, že ideální příležitost připomenout si, že nejenom tělo potřebuje občas vypnout. A nemyslím tím vypnout počítač a za 5 minut to zase zapnout. Jo. Někdy prostě pomůže, že jo, zbalit batoh, vyrazit ven a na chvíli neřešit práci, povinnosti ani to, co zase kdo postnul na Instagram. Nemusíte přitom jet přes půl republiky, stačí procházka v lese, výlet na kole, výšlap na nějaký kopec a nebo třeba jenom kafe někde, kde je hezký výhled. No a bonus, pohyb na čerstvém vzduchu, změna prostředí a čas s lidmi, které máte rádi, tak to, přátelé, umí s hlavou dělat opravdu divy. Takže jestli máte náhodou pocit, že už vám z toho každodenního schodnu trochu hrabe, jak se říká, možná není potřeba další kafe, možná je prostě jenom čas někam vyrazit.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Sobotní dopoledne z muziky Ready Kerka nebo Katy Perry za pár minutek. V týdnu nás navštívil šermíř Alex Šupenič a kolegové se ho ptali, jak přišel ke svému příjmení. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Moje rodiče jsou operní zpěváci nebo byli a vlastně táta studoval v Itálii a potom jako jezdil po Evropě různě a měl přepis toho jména a dřív teď, jak se dělá ten přepis anglický, tak tehdy se dělal francouzský přepis. Nebo buď si mohl člověk vybrat, anebo se to dělalo francouzsky. No a tím pádem vzniklo úplně unikátní jméno, který nikdo jako na světě, kromě naší rodiny, nemá. V podstatě samozřejmě těch Šupeničů asi bude víc, ale to, jak se to píše, Choupeni TH, tak takhle jsme jenom unikátní naše rodina, což mi přijde do school.
2: A kdyby to bylo v angličtině, jak by to vlastně bylo?
1: Tak by to se psalo asi SH, úpeni,
2: CZ.
1: No, nějak takhle, no, to je Šupenič, asi jo, takhle, no. Takže tato varianta mě jako se líbí víc. A hlavně je to super, protože v šermířském světě se rozhoduje francouzsky, ty zápasy, a oni všichni, jako kde, jak všude čtou špatně moje příjmení, tak, nebo teď už mím, ale tak na těch závodech to vždycky čtou správně, protože ten francouzský přepis vlastně jim je přirozenější.
0: To prozradil šermíř Alex Šupenič, musím k tomu dodat jediný, že já velmi chápu lidi s neobvyklým příjmením, protože i moje příjmení Elhotová není úplně obvyklý, co si budeme. Kořeny máme někde ve Švédsku, když jsme potom pátrali, a měli jsme ještě původně dvě T v tom příjmení, to se změnilo na jedno, a můj děda a můj táta by správně měl být Elhot, ale přidali jsme tam to A, takže Elhota. No každopádně pro mnohý nejsem Elhotová, ale Emlotová, Lhotová a tak dále a tak dále. No tak každopádně vy všichni, kdo máte taky neobvyklý příjmení, tak víte moc dobře, o čem mluvím. Každopádně celý rozhovor s šermířem Alexem Šupeničem si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo na platformě U Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Minutu po půl dvanácté jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
4: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo v tunelu Cholupice ve směru k letišti Ruzině. Tunel je tak uzavřen. Posledním volným sjezdem je tak Vestec na 3. kilometru Pražského okruhu. V opačném směru se kvůli omezení zdržíte už od Ořechu okolo 20 minut. A k nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 1. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: Tak nohu z plynu jezděte opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.
3: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

0: Ladíte Frekvenci 1, bude 11:45 a my jsme rádi, že posloucháte Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ano, řekněte to za celebritu.
0: Přátelé, jak jsem slibovala, jdeme na peníze 36 500 korun. Tak to už je slušný aktuální jackpot našeho posledního slova, které hádáte na konci věty našeho hosta. Nedávno k nám dorazila kapela Čechomor. František s Karlem a ti nám prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak co pánům z kapely Čechomor nesmí chybět? Co jim asi nesmí chybět na takovém koncertě? Vaše tipy na poslední slovo nám volejte opět po víkendu v pondělí ráno do studia Frekvence 1 a vyhrajte 36 500 korun. Budu vám držet palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
7: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
8: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
10: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlík kukuřičných třubek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz. Poex křupky. Tak křupavé.
11: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
12: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
13: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Pravé poledne se přihlásilo k obědu, s vámi ke slovu a k obědu jste se možná přihlásili vy. Pokud obědáváte, tak vám teda z Frekvence 1 přejeme dobrou chuť a pojďme na muziku po celý. Tak zahrajeme třeba One Republic. Nebude chybět ani Anna K. A dáme si taky Skip and Johna. Teď už ale pojďme na to, co se událo.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A zprávy má pro vás Katka Vavřínová. Pěkné poledne.
2: Dobré poledne. Češi si druhý den volí obecní zastupitele a senátory. A i dnes spolu s komunálkami pokračují místní referenda. Komplikace hlásí z Pražského okruhu a D6. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Úderem 14. hodiny hlasování skončí a začnou se sčítat hlasy. To má na starost Český statistický úřad a jak Frekvenci 1 řekl mluvčí úřadu Jan Cízlar, většina hlasů by mohla být sečtena dnes večer.
3: Obecně platí, že dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. Jistý vliv na zpracování může mít samozřejmě i souběh se senátními volbami ve třetině okrsků, kde tak budou mít okrskové volební komise více práce. Z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu kolem 9. hodiny večerní. Data z velkých okrsků později a data z vůbec posledních, často největších pražských okrsků přicházejí v neděli ráno.
2: Zpracování výsledků právě komunálních voleb bývají ty nejnáročnější, přiznal mluvčí úřadu. Policie se zabývá podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Údajně tam měla neznámá osoba nedaleko Těšínského náměstí nabízet 500 za hlas lidem bez domova. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují, řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská. V bezmála 40 obcích po celé republice druhým dnem pokračují místní referenda. Tématem je například výstavba větrných elektráren. V dalších se hlasuje o jiných stavbách plánovaných v katastru obcí, například o spalovnách, obchvatech či bytových domech. Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové velké ceny Indonésie ve 4. řadě z 11. pozice. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota je zatažená a deštivá, později odpoledne a večer, ale od severozápadu ubude deště a v severozápadní polovině Čech i oblačnosti. Denní maxima dnes budou mezi 10 až 15 stupni, na jižní Moravě naměříme až 17, na horách čekáme maxima kolem 7.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z Pražského okruhu a D6.
4: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo v tunelu Chalupice ve směru k letišti Ruzyně. Tunel je tak uzavřen. Posledním volným sjezdem je tak Vestec na 3. kilometru Pražského okruhu. V opačném směru se kvůli omezení zdržíte už od Ořechu okolo 20 minut. A k nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 1. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.

0: něco hezkého a zajímavého tohle město nabízí. No a v téhle hodině pro vás taky Jana s Mikešem budou mít i víkendovou rubriku Zkus mě rozesmát. Tak pokračujeme dál a to samozřejmě i se skvělou muzikou. Jsme Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: která vám hraje z muziky to nejlepší. Bylo čtvrt na jednu a krásnou sobotu. Přátelé, a pojďme teď na výlet. Nová epizoda podcastu Jana a výlety na míru vás tentokrát vezme do Jaroměře, malého města na soutoku hned tří řek, a to Labe, Úpy a Metuje, s krásným historickým centrem, dlouhým náměstím, podloubím a spoustou míst, kterých se možná při první návštěvě ani nevšimnete. Mají tu třeba secesní meteorologický sloup z roku 1909, Mariánský sloup od Matyáše Bernarda Brauna, anebo taky náhrobek známý jako Plačící žena. No, nezdržíte se jen ve městě samotném.
1: Vyrazit můžete samozřejmě taky do okolí, jsou tady mraky výletů, třeba Ptačí park Josefovské louky.
0: To je park plný ptáků?
1: No právě, a oni to, je to takový záblahový systém.
0: A ty je tam slyšíš nebo vidíš?
1: No a oni to pořád rozšiřují a ty dokonce můžeš přispět na nějaký metr navíc.
0: S ptákem
1: můžeš přispět.
0: To na to nemají voliéru. Ne, počkej, to je ale...

0: platformách. Jako je třeba U Radio Tolka, taky na webu, frekvenci 1.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.

0: nebo mandraže už za malý moment. Budou se kosti lepit lepidlem, tak o tom už za chvilku Jan Kraus a Blondýna, ale teď pojďme na hlavní tahy.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A kde se aktuálně zdržíte, tak to pro vás ví Adam.
3: Z důvodu pravidelné údržby v tunelech Lochkov a Choloupice se jezdí jedním jízdním pruhem. Počítejte tak se zdržením okolo 15 minut ve směru k letišti Ruzině, a to od Jesenice. V opačném směru tedy na Modletice se zdržíte od Jinočan, a to přes půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: A já vám přeju z frekvence 1 šťastnou cestu.
2: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
4: Vědci v Brně testují lepidlo na kosti. Inspirovali se mušlemi. Samo se vstřebá. Samo se vstřebá.
5: Já jsem chtěl to poslední slovo, kdybyste mohla nějak opravit, to jsem ještě neslyšel.
4: Ne, mě to úplně jako šokovalo, vstřebá.
5: No, vy jste řekla vstřebá.
4: No, vstřebá se ve střevě. To jako vlastně, jo. Protože ono si to nějak vstřebá a to tělo si to tak nějak jako vyloučí.
5: No, ale mě to zaujalo, protože lepidlo se dělá z kostí.
4: Lepidlo na kosti.
5: No, ale lepidlo se samo o sobě dělá z kostí.
4: Jako fakt,
5: no. Klích taky, že jo, myslím. No, myslím si to, tak já to tady flaknu do rádia a uvidíme,
4: ale, co. Jako já jsem jako na hraně toho, že vám jako budu věřit, ale je mi to divný.
5: No, ale že se lepí kosti nějakým lepidlem na kosti je možný, ale vím, že z kostí se dělá lepidlo, myslím.
4: Ne? Aha.
5: Aspoň no, si to myslím. No, mám to nějak v sobě hrozně zažitý.
4: Jo, no tak to hezky vymysleli teda, jako v tom vysokém.
5: Ale nějaký kosti se asi, nebo kosti se asi tak ono nemůžete, možná kosti lepit kostním lepidlem. Je možný, že kosti na to nereagují. Říkají si, my jsme tě poznali lepidlo.
4: Přesně.
5: Ty jsi byl kost.
4: S tebou ne. Chceme jiný lepidlo.
5: No, takže to musí možná jiný. Aha, to, je to už jsme v chemii, tam jsem jako doma.
4: Právě, a teď kdo byste mohl pro nás lajky teda? Ono se právě jako nerozpustí, ale jako zalepí to tam, i když tam je krev, to mi přijde úplně geniální.
5: Nevím, tak já z lepidel nejvíc obdivuju chemickou kotvu.
4: Aha, chemická kotva.
5: To obdivuju, ne, to je jako pyšná perla chemie, moderní, stavební, to je obdivuhodný.
4: Chemická kotva.
5: No.
4: Jo, jsem ještě neslyšela, ale...
5: No tak dneska to... máte ten den, když jste to slyšela.
4: Tak to je... A na co pa se to používá?
5: Na všechno. Na všude.
4: Jo, to...
5: Ve stavebnictví všude, na všechno, parametry vynikající, obdivuhodný.
4: No tak co s tím machrujou, když už to...
5: A tohle něco jiného, to nějaká kostní hříčka, to je lidi jako vy, aby si doma lepili nějaký zoubky nebo co.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásný víkend, posloucháte Frekvenci 1, bude 1/4 na 1, frk, for, vtip, anekdota, no jak je vám to prostě sympatický, pro vás natáčí kolegové Jana s Mikešem a my si ho teď jdeme poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak dámy a pánové, máme tady vtip od Jani.
4: Šéf podřízený, jo, jeho zaměstnanec. Tyjo šéfe, tyjo, máte fakt krásný auto. Víš co, chlapče? Když budeš celý rok chodit do práce, dělat přes časy a plnit všechny povinnosti, tak příští rok si koupím ještě lepší.
3: Ježíš, já jsem blbej. Říkal, nějaký ponaučení.
4: Taky takový ze života.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
5: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Mňam, to je bomba.
8: Tyjo, co to zase baští?
7: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
8: A co já? Pro mě nic?
7: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
8: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
9: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
10: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
11: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
12: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
13: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 Kč bez DPH měsíčně.
14: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: tak zůstaňte s Frekvencí 1.
1: Milý deníčku.
2: Ale pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vatřínová, hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne. Volební účast se zatím dnes přiblížila ke 40%. Nejméně 12 lidí přišlo o život po útoku na ukrajinské Záporoží a kvůli údržbě tunelů očekávejte zdržení na Pražském okruhu. Volební účast se v dnešní druhý den voleb pohybovala nejčastěji mezi 25 a 40%. V Praze překročila 30%. Vyšší byla třeba v Brně nebo na jihu Čech. V Moravskoslezském kraji se odhadovaná účast přibližuje téměř k 50%. Občané vybírají komunální zastupitele a někde také třetinu senátorů. V pátek přišla k obecním volbám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. A lidé můžou hlasovat ještě do 14. hodiny. Pak se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat hlasy. Po pondělním projednání státní volební komisí budou vyhlášeny výsledky pravděpodobně v úterý. V Praze na Hlávkově mostě dnes ráno havarovalo policejní auto a spadlo do Vltavy. V autě byly dva policisté, muž a žena. Byli podchlazení, ale bez zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice. Informovali o tom mluvčí policie Jana Rybanský a vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová. Nový šéf Krkonošského národního parku založil novou asociaci národních parků. Kolegům z ostatních parků o tom ovšem neřekl.
5: Petr Moravec přiznal, že dalším ředitelům nic neřekl a zároveň potvrdil, že nová zastřešující organizace byla společným nápadem Ministerstva životního prostředí, které v březnu nečekaně sesadilo jeho předchůdce v Krnapu. Asociace národních parků vznikla přesto, že její obdoba, tedy asociace všech 4 národních parků, už dávno existuje a nedávno volila nového předsedu. Moravec odmítá, že založení asociace bylo příkazem zhora. Jednalo se podle něho o dohodu směřující k založení servisní organizace. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Nejméně 12 lidí, včetně 3 dětí, přišlo o život při ruském útoku na Záporoží. Uvedlo to dnes na sociální síti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Předchozí bilance činila 8 mrtvých. Za ruský útok přislíbil odvetu. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál sprint ve velké ceně Singapuru Formule 1. Druhý dojel Lewis Hamilton, třetí Charles Leclerc.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Sobota bude zatažená a deštivá, později odpoledne a večer, ale od severozápadu ubude deště a v severozápadní polovině Čech i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů. Tepleji bude na jižní Moravě se 17 stupni, na horách na měříme jenom 7.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Zdržení hlásí z Pražského okruhu.
6: Z důvodu pravidelné údržby v tunelech Lochkov a Cholupice se jezdí jedním jízdním pruhem. Počítat tak se zdržením okolo 15 minut ve směru k letišti Ruzině, a to od Jesenice. V opačném směru, tedy na Modletice, se zdržíte od Jinočan, a to přes půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a

0: přejeme všechno nejlepší. No a jedna práce snů pro ty z vás, kdo milujete zimu a zvířata, už za okamžik, tak se na to počkejte a užívejte soboty.
1: To nejlepší z muziky a

0: Hezké odpoledne s Frekvencí 1. No a přátelé, venku nám pomalu, ale jistě přituhuje. Možná už jste třeba vytáhli nějakou teplejší bundu a taky kulicha. A pokud patří dále k těm, kteří mráz milujou a v minusových teplotách jste opravdu jako ryba ve vodě, tak teď zbystřete. Já mám totiž pro vás jednu nabídku na práci snů. Laponsko hledá dobrovolníky, kteří chtějí žít pod polární září a ve společnosti sobů. A pozor, tohle není žádná pohádka od Disneyho. Představte si, že se ráno probudíte do zasněžené krajiny. Venku se prochází sobíci, nad hlavou vám tančí polární záře. No a místo sousedova rozsvíceného obýváku máte výhled na oblohu, která hraje opravdu všemi barvami. No a když se vám zachce trochu luxusu, tak kolem jsou skleněná iglů, ve kterých můžete pozorovat tuhle nádheru pěkně v teple. K tomu ubytování i strava zdarma. Na oplátku pomůžete s hosty, kteří na tohle pohádkové místo jednou za čas přijedou. No a občas se taky postaráte o sobě. Takže to znamená žádné ranní porady v zasračce, žádné zácpy cestou do práce. Maximálně budete řešit, jestli má sob dost sena. Tak co na nabídku práci snů říkáte? Šli byste do toho? A vyměnili byste kancelář za Laponsko? Dejte nám vědět.
1: Jsou dny dobré

0: Muziky, to nejlepší, za chvilku už Britney Spears, nebo taky skupina Mirai. No a v týdnu nás navštívila milá návštěva, byl tu moderní pětibojař Matěj Lukeš a kolegové Lubka s Mírou se ho ptali, proč nosí pásku na nose.
1: Tak to mám od minulého roku, taky od mistrovství světa, kdy jsem se dal dohromady s přítelkyní a to je vlastně od ní. A minulý rok jsem byl na mistrovství světa hned třetí, takže to bylo něco jako, je to pro mě jako šťastný symbol taky už.
2: Je takhle.
1: Ale taky to samozřejmě pomáhá, ne přímo podle mě při tom výkonu, ale mezi těma disciplínama, protože se přece jenom o trošku líp dýchá. Pak když jako jste v tom výkonu, tak dýcháte prostě pusou 95% a tam už to není poznat. Ale mezi těma disciplínama, kdy se člověk musí sklidnit psychicky i fyzicky, tak dýchá i nosem a tam to pomáhá.
3: Hmm. Jako, že ti to drží víc jako...
2: Od sebe.
3: Odevřej ty nozdry.
1: Takhle, jak kdyby si člověk zvednul kůži na nosu, tak se prostě ty nozdry, nosní dírky trošku otevřou a je tam lepší ten průtok toho vzduchu.
0: Tak to prozradil moderní pětibojař Matěj Lukeš. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě You Radio Talk.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale míříme na dálnice.
5: K nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 44. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Průjezdem se však nezdržíte. A k nehodě osobního vozidla došlo i na 10. kilometru dálnice D2 ve směru na Slovensko. Zde projedete jen s minimálním zdržením. Ale se zdržením okolo 20 minut počítejte v obou směrech na Pražském okruhu. Důvodem je pravidelná údržba v tunele, kde se jezdí v Lochkově a v Holubicích pouze jedním jízdním pruhem. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic RAM.
0: Tak na cestách opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.
4: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.
6: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: 13 hodin 40 minut, co nevidět, zahraje taky Dua Lipa nebo Divokej Bill. No a i tento víkend se můžete těšit na pořádnou dávku humoru v podání nedělního Lifeu s Petrem Jablonským. A na co jste se ptali minulý víkend, tak to si pojďme poslechnout právě teď.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo tam?
2: Dobrý den, tady je taky Petr a zase z Liberce.
1: Tak Petře, z Liberce, koho byste vy rád?
2: Já bych se rád promluvil s panem Okamurou.
3: Ano, já vás zdravím, Petře. Takže
2: já vás taky.
3: Tady je předseda poslanecké sněmovny a samozřejmě jsem připraven na vaše veškeré možné dotazy.
2: Výborně. Furt říkáte, že jako máte jako na starost blaho lidí, aby se měli u nás dobře a že jim chcete všemožně pomáhat. Je to pravda?
3: Ano, samozřejmě. Českým občanům speciálně, tak určitě ano.
2: Super. A pomohl byste mojí dceři?
3: No tak nevím, kdo je vaše dcera, s čím by potřebovala pomoci, tak povídejte.
2: Tak já vám to řeknu. Moje dcera má v pokojičku velkýho plyšovýho pandu.
3: Tak to když slyším, tak už se mi otevírá náruč, no povídejte.
2: A
3: teda myslím na to, prosím vás, na toho plyšáka, ne na vaši dceru. Teda to.
2: Aby se panda podíval do Číny, do místa svého vzniku.
3: No tak to je nádhera.
2: A slyšel jsem, že pan váš ministr Zuna tam má nějakou cestu, tak jestli byste to nemohl zařídit, aby toho pandu vzal sebou.
3: Prosím vás, určitě, já jsem dělal cestovku pro tady tyhle ty plyšáčky. No a protože panda tady nemá co dělat, je to migrant. No tak velice rád, samozřejmě zařídím ten převoz do té Číny. Samozřejmě otázka je, jestli teda vaše dceruška nebude potom smutná, jako panu. Doufám, že ne, ona si najde nějakého českého, nějakého pejska třeba, hezkého
2: ona
3: českého.
2: Ona si koupí krtečka, já myslím, že to přežije.
3: Krtečka, ano, krásný český krteček, tak to uznávám. Je sice černý, ale budíš. Já jsem taky černý, ale také jsem jako Moravák, jak stehno, teda vlastně nejsem až tak černý. Ale to jsem se do toho trošku zamotal, takže důležité je, že panda samozřejmě zamíří do Číny, jo, protože tam patří.
2: Super, super.
3: No, bude vás to stát nějaký peníze, já nevím, jestli na to máte půl milionu.
2: Půl milionu našetříme, to za to stojí.
3: Výborně, no tak vidíte to, tak na to žádné dotace bohužel nemáme, takže to vám nemohu říci, ale jako já si vás tady píšu, samozřejmě já s tím mám zkušenosti, plyšáček dostane pěkně na papinka, pohádku na dobrou noc mu řeknou, jo, pěkně v čínštině hezky, takže
2: tak
3: už...
2: Tak to je
3: no.
2: Super, dcera bude nadšená, až si to řeknu.
3: Takže mějte se krásně a určitě počítejte, prosím vás, pěkně s tím převozem, já si vás skontaktuji a nemusíte se ničeho bát. Naschledanou.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
7: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
8: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
10: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
11: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
12: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
13: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: frekvenci na té nejlepší muziky Pet Shop Boys a do další hodiny Robin Schulz, Krištof a nebo taky Roxette.
1: Tolik knih.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Kačkou Vavřínovou.
5: Hezké odpoledne. Volební místnosti se zavírají a začnou se sčítat hlasy. Přes 14 000 lidí se nově přihlásilo do apky e-doklady a pozor na nehodu D5 směrem na Plzeň. Úderem 14. hodiny se uzavřely v Česku volební místnosti a začne se rozhodovat o nových obecních zastupitelech a dost možná o složení třetiny Senátu. Komise teď začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci a více než 14 000 lidí se nově přihlásilo do systému e-doklady, aby mohli odvolit s digitální občankou. Frekvenci 1 to řekl mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Systém během dvou dnů, kdy se konaly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, obstál bez větších problémů, dodal Palata před půl druhou.
6: Můžu říct, že vlastně e-doklady zvládly volby bez větších potíží. Měli jsme tam nějaké jako individuální případy, kdy jsme buď s voliči nebo přímo s komisemi napřímo řešili nějaké individuální ojedinělé případy. Vždycky se to obratem vyřešilo a vlastně ten systém obstál bez výpadků a bez nějakých potíží, co se týče té technické stránky.
5: Podle Palaty došlo taky k více než 140 tisícům obnovení aplikace e-dokladů v telefonu. Policie se zabývá podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Údajně tam měla neznámá osoba nedaleko Těšínského náměstí nabízet 500 za hlas lidem bez domova. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují, řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Dnes večer odstartuje 14. řada soutěže Stardance. První večer se ale na parketu představí pouze 9 tanečních párů z původních 10. Česká televize dnes oznámila, že se během příprav zranila herečka Petra Nesvačilová a její zdravotní stav jí účast v soutěži neumožňuje. Finálový večer se uskuteční 12. prosince. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku sice ve čtvrtfinále kategorie nad 100 kilo prohrál s obhájcem titulu Inelem Tasojevem z Ruska, ale výhrou v opravách nad nizozemským soupeřem se dostal do duelu o bronz. Finálový blok začne v 16 hodin, Krpálkův zápas je naplánovaný jako 4.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Sobota je ve znamení zatažené oblohy s občasným deštěm, později odpoledne a večer, ale od severozápadu ubude deště a v severozápadní polovině Čech i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 17, na horách jenom 7.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Pozor, dejte na D5 a D2.
7: K nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 44. kilometru dálnice D5. Ve směru na Plzeň. Průjezdem se však nezdržíte. A k nehodě osobního vozidla došlo i na 10. kilometru dálnice D2 ve směru na Slovensko. Zde projedete jen s minimálním zdržením. Ale se zdržením okolo 20 minut počítejte v obou směrech na Pražském okruhu. Důvodem je pravidelná údržba v tunelech, kde se jezdí v Lochkově a Cholubicích pouze jedním jízdním pruhem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic RAM.
5: A po 14. hodině startuje vysílání na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: Já už mám připraveno, protože koukám venku, teda počasí, no. Takové baboletní, jakoby...
5: Baboletní?
0: Spíš moc ne, už
5: no,
0: ne?
5: No to už ne.
0: No jo, no tak je potom jak po žabě, no tak to jsme si to užili, letos no. To bylo hezké, dlouhé. Milan Bílek rád říká, že za to může to El Niño.
5: Jo, jo, jo.
0: Já,
5: ale teda... to říká správně.
0: No to já bych neřekl, že Milan jakože by vypustil nějaký blud posledně jak s tou pumou, že jo? To by Milan neudělal nikdy. No ale... To se mu jako nedá upřít, to má jako pravdu, no. Bylo to hezký, bylo toho málo. Tak příští rok zase, no tak vyrazíme někam třeba, asi spíš po střechu, či co?
2: To
8: nejlepší z muziky
4: a Marek

Přesně dvě minuty po čtvrt na tři. Lucie a taky jejich Daniela, no já jsem sliboval, že když je venku takhle, no, trošku vlhko, nevlídno, tak by to chtělo vyrazit někam, kde by vám to třeba minimálně, co možná nejméně vadilo, třeba jako na Krumlovském vodáckém maratoně, tam je vody dost, takže tam by vám to, jak říkám, moc vadit nemuselo. Kde by vám to ale asi možná vadilo, tak je břevnovské posvícení, mokrá sedačka na kolotoči, to není úplně nic, o čem byste psali domů a co byste chtěli zažít zrovna v sobotu, ale taková traktoriáda České zlaté ručičky v Čáslavi. Přátelé, to pokud vám nevadí kousek blátan, tak to je ideální počasí právě na toto. No a potom bych taky rád vypíchl festival dřeva v Ostravě. Den v lese, když tam trochu skápne a jestli nejste z cukru, tak by se vám to, myslím si, mohlo líbit. A takové putování Slováckým vinohradem v Butěnicích, no tak když to vezmete jenom po trati, kde je ten sklípek vedle sklípku, tak si myslím, že ani deštník nebude pot.

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.

0: jedna taky velmi oblíbený loubek a takový roztančený, nakonec proč ne? A k tomu tanci by se třeba možná někomu hodil i třeba balónek, jenom tak na rauš. No tak přátelé, tomu to odzvonilo, jak to vypadá na silnicích, no, tak to prověříme záhy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Z důvodu pravidelné údržby v tunelech Lochkov a Cholupice se jezdí jedním jízdním pruhem. Počítejte tak se zdržením okolo 15 minut od Modletic ve směru k letišti Ruzině. V opačném směru se zdržíte od Jinočan po první tunel, a to okolo 25 minut. A k nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 44. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Průjezdem se však nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Konec levného rauše z balónku. Brusel zakáže volný prodej rajského plynu. Co vy na to?
5: Já myslím, že možná Brusel zakáže úplně všechno, ale možná se nám předtím povede zakázat Bruselu všechno zakazovat. Brusel už se jako vychýlil hodně. Oni jsou zaostalí mentálně i jaksi inteligenčně, intelektuálně. Opravdu jo, ta komise, ty rozhodnutí. Teďko řekne ta paní Lajen, že podporujeme jadernou energii, před 5 lety vyhazovali všechno do povětří. Jako tam vidíte, že tam je určitý intelektuální rozkmit, který ukazuje na nezdravost, a oni jsou tam nějak, já nevím, asi nevětrají tam v těch barácích nebo co. Takže oni tam zblbli za ty roky a je třeba je vyvést mezi lidi, prostě z toho zvěřince mezi živý zvířata, aby viděli, jak se vlastně žije, a tam by měl přijít někdo, kdo bude při smyslech. A já myslím, že se to přirozenou cestou vlastně odehraje.
4: Je takhle.
5: Jo, tak oni ty postupně ty volební procesy tam přivedou lidi s úplně protichůdnýma názorama, protože ta akce budí vždycky takovou reakci, takže ono se to, ale v současné době je to opravdu na pováženou. Vy chtějí, že byste se přihlasovala na internet občankou nebo co takový, jsou takový záchvěvy. Já tomu nevěnuju pozornost, protože jsou neověřený ty zprávy, ale je pravda, že vidíte tu aspiraci a touhu v řadě oblastí. Je to ta nadřazenost těch liberálů, který oni si jaksi přivlastnili, že oni jako lepší lidi nás povedou do ráje. Ale to komunista byl úplně stejný.
4: Zase jako tady je vidět, že pracujou. Víte, že co bychom dneska zakázali?
5: To se nedá tak říct, to je napadne někde v bruselském pití bruselských drinků, když si tak mezi sebou bruselujou.
4: A předávají si ten rajský plyn.
5: Oni místo, aby si mozky brousili, tak si je brusili.
1: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 3:45. No, Kačka Vavřínová chystá v redakci zprávy a v těch se podíváme, jak to teda dopadlo, ten boj o komunální korýtka. Ne, že by už bylo všechno sečteno, na to je ještě čas, to až zítra ráno. Nicméně, ale místo to bylo takové docela vyhrocenější, nejenom na Moravě, tak se podíváme, jestli se nám to náhodou u těch volebních komisí někde nepomlelo.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
4: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si křupni.
5: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Pak už si dáme činaské, to bude selhání. To by se možná dalo říct při pohledu z okna, je všude podeštivo, no. Tak si dáme Redoty. To kdybyste se potřebovali zahřát i doma.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy Kačky Vavřínové.
3: Pěkné odpoledne. Z prvních obcí přicházejí výsledky komunálních voleb. Policie v souvislosti s volbami neřešila závažnější problémy a popojíždět budete na Pražském okruhu kvůli údržbě tunelů. A ve zprávách sledujeme povolební dění v rozhodování o složení obecních zastupitelstev a prvního kola volby třetiny senátu. Data z prvních okrsků převzal Český statistický úřad ve 14 hodin a 28 minut. Jednalo se o okrsek v Miskovicích v okrese Kutná Hora, kde volili 15 zastupitelů. 810 hlasů připadlo Sdružení nezávislých kandidátů za Miskovicko. Jako druhý byl zpracován okresek Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku. Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu. Konečné by měly být známy do nedělního rána, tedy podobně jako před 4 lety. Právě komunální volby z hlediska zpracování výsledků patří k těm vůbec nejnáročnějším, jak řekl mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
4: Z hlediska zpracování výsledků patří komunální volby k těm nejobtížnějším a časově nejnáročnějším a kladou vysoké nároky na okrskové volební komise i na zaměstnance ČSU. Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
3: Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. Volební místnosti se uzavřely dnes ve 14 hodin. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů. Policie se zabývá také podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj v Šanghaji a do třetího kola se poprvé na Masters probojoval i Dalibor Svrčina.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Sobota je ve znamení zatažené oblohy s občasným deštěm. Později odpoledne a večer od severozápadu ale deště ubude a v severozápadní polovině Čech ubude i oblačnosti. Zůstanou tam ale lokální přehánky. Denní maxima mezi 10 až 15 stupni. Tepleji je na jižní Moravě se 17. Na horách naměříme maximálně 7.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A po 15. hodině míříme na silnice.
5: Z důvodu pravidelné údržby v tunelech Lochkov a Cholupice se jezdí jedním jízdním pruhem. Počítejte tak se zdržením okolo 15 minut od Modletic ve směru k letišti Ruzině. V opačném směru se zdržíte od Jinočan po první tunel, a to okolo 25 minut. A k nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 44. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Průjezdem se však nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
3: Po zprávách ladíte Frekvenci 1 s Marou Maláškem.
0: Přesně tak, říkáš to naprosto přesně. No my se společně podíváme, protože špatný počasí rozhodně Míru Michálka neodradí od kola. To v žádném případě, to ty moc dobře víš, jaký on je vášnivej.
3: Opravdu. Držák to je.
0: Ale velkej.
3: Ten musí mít imunitu, člověče. Co? To jo?
0: Jo, tu taky. Tu Míra musí mít taky. Úplně jako vytříbenou. No to o to nic. Ale Jana Knížková ta by se třeba... Ne, když myslím si, že ne. Jana by vzala pláštěku a taky by šla do Nečasu.
3: To si taky myslím. I se psem.
0: Rozhodně. No. Ako na ten pes, myslím, že láska by se trošku bránila, že?
3: Ne, ona miluje vodu. Já si myslím, že ne.
0: Fakt? Byť na to nevypadá, že?
3: No.
0: Zlatý retriever, vlasáč.
3: No.
0: No, ale vyválela by se. No nic, méně přátelé. Pokud to máte úplně stejně jak Míra a Jana a rádi byste i v tomto Nečase vyrazili někam na výlet, tak my vám něco najdem. Už je totiž venku další díl podcastu Jana a výlety na míru. Jste to nechytli? Ha, tak chyba chybička, ale to srovnáme.
2: To nejlepší z muziky
6: a Marek Malášek.

0: Music Hit Bengals a už teď se chystají Činasky a nebo už slibovaný Martin Solveig. Ale přátelé, pojďme na výlet. Nová epizoda podcastu Jana a výlety na míru vás tentokrát přenese kam? Ha? Do Jaroměře. Sice teda malého města, ale na soutoku hned tří řek. Labe, Úpy a Metuje. S krásným historickým centrem, dlouhým náměstím, podloubím a taky spoustou míst, která si možná hned při první návštěvě ani tak jako nepovšimnete, že tam jsou. Mají tu třeba secesní meteorologický sloup z roku 1909, Mariánský sloup od Matyáše Bernarda Brauna, anebo náhrobek zvaný Ptačí žena.
1: Vyrazit můžete samozřejmě taky do okolí, jsou tady mraky výletů, třeba Ptačí park Josefovské louky.
2: To je park plný ptáků?
1: No právě, a oni to, je to takový závlahový systém.
2: A ty je tam slyšíš nebo vidíš?
1: No a oni to pořád rozšiřují a ty dokonce můžeš přispět na nějaký metr navíc.
2: Svým ptákem
1: můžeš přispět.
2: To na to nemají voliéru. Ne, počkej, to je ale ve volný přírodě, podle mě.
1: Ve volný přírodě, no. To, když jdeš ne, Josefu, myslím, jestli teď už ten... Jo, ale každopádně to je jako moc hezký výlet.
2: Je to
1: hezký. Je to hnedka za městem.
2: Takhle, ty můžeš přispět, tak, finančně podpořit.
1: Koupit si normálně kupon, nebo někomu můžeš koupit kupon za 500. Aha. A vlastně tady mu dáváš rozšíření.
2: To je takový dárek, nedárek.
1: Rozšíření vlastně no, těch no. mokřat.
2: To je asi jako, když dostaneš prostě k narozeninám, jakože ti někde zasadili strom.
1: Já mám strom na Šumavě.
2: Jo, ty máš strom na Šumavě.
1: Já mám strom na Šumavě.
0: No tak přátelé, tady jasně vidíte, že ptačí plačící žena, tak ta uchvátí kde koho. Takže další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme tentokrát, jak už jsem říkal, do Jaroměře, jejího krásného přilehlého okolí, už teď můžete najít na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: frekvencii 1, taky minutku po půl čtvrté R.E.M. a než si dáme Katy Perry, Bohnouty a Backstreet Boys, tak se s pány Kolečkem a Suchánkem podíváme na takovou zvláštní funkci kůže, ale ještě předtím pojďme prověřit situaci na silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Z důvodu pravidelné údržby v tunelech Lochkov a Cholupice se jezdí jedním jízdním pruhem. Počítejte tak se zdržením okolo 15 minut od Modletic ve směru k letišti Ruzině. V opačném směru se zdržíte od Jinočan po první tunel, a to okolo 25 minut. A k nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 44. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Průjezdem se však nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Proč se nám při koupání ve vaně udělají na prstech varhánky a proč jen na prstech a ne třeba na celém těle, byla by po hodině ve vaně člověk jedna velká vrázka? Marek 42 Havířov.
5: No Marku, vy máte trápení teda.
4: No já jsem o tom teda jako dítě taky vždycky přemýšlel, když Marko je 42 jako mě.
5: Ty jsi přemýšlel, proč máš na ruku?
4: Proč to má na ruku?
5: Marek,
4: se ptá
5: proč má, že by si to Marek přál po celém těle? Jako?
4: No že se mu to asi líbí, proč to má na celém těle, no? Tak ono možná, kdyby ležel dlouho, tak se promočí i to tělo, ne?
5: Asi jo, ale ono to je totiž koncipovaný, takže na těch prstech jsou takový ty letokruhy.
4: Bříška.
5: No.
4: Jo, ty letokruhy a tím vlastně...
5: Ty letokruhy ti nabědou jako tou vodou.
4: A seš potom mladší v tom vykoupání.
5: Na nějakou dobu jo, a můžeš třeba i něco udělat, že ty otisky prstů vůbec nefungují. Když máš mokrou ruku.
4: Jo, takhle, že vlastně když něco ukradnu, jakože se to může velmi snadno stát, tak.
5: Předtím, Peťo, předtím musíš se jít vykoupat a sedět tím.
4: Než mě
5: potom.
4: Chytěj. No ne, potom se ukradnu, ale než mě chytěj.
5: Jo,
4: že zanechám ty otisky, že jdu s varhánkama, no to je geniální. Ta rada teda pro zloděje, no. Ale i takový, jako i zloděje člověk.
5: Je.
4: I takový člověk potřebuje poradit.
5: Jo.
4: Takže to je krásný, takže jdu něco ukrást. Rukavice, přežitá věc, nejlepší jsou varhánky plus rukavice. Udělám si, namočím si ruce do vany na dlouho, vlastně přijdu do toho bytu.
5: Jo, ty už jdeš jako...
4: Rovnou a napustím vanu a vykoupu si v tom ruce.
5: Jo, a pak se odemknu.
4: Pak se odemknu a nejsou nikde pak otisky, přesně tak.
5: Můžeš chodit s kýblema, jako loupit,
4: no jasný,
5: že bys
4: no.
5: Strčil, že bys byl před tím domem, seděl bys... Dal bys ruce v kýblek s vodou, pak bys tu vodu vylel a do toho dal ten loup třeba.
4: Tam je taková ta rada i pro nás, pro tu druhou stranu, no, protože oběti, když vidíš vlastně pána v kukle s kýblema, no, tak to bude asi zloděj.
5: Ne, no, jasně.
1: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Frekvenci 1, taky Backstreet Boys. Máme přesně 3:15. Chystáme zprávy a v těch se dozvíte, že motoristé nevpustili do volebního štábu část novinářů. Podrobnosti v celou u Kačky Vavřínové.
1: To je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
7: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných třubek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz. Poex křupky. Tak křupavé.
8: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
9: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: srdíčku. Jo.
1: Kaufland Card Extra.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Proměnit?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
7: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
8: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
9: Klid, máš na to 3 dny.
8: A těch lidí, co čekají na autogramy?
9: No, jsou tu všichni.
10: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
11: 16 hodin. Frekvence 1, zprávy.
12: Zprávy s Kačkou Vavřínovou.
13: Krásné odpoledne. Politici děkují za účast ve volbách. Motoristé nevpustili do volebního štábu část novinářů a kolony hlásí dál z Pražského okruhu. Hlasování v letošních komunálních volbách a prvního kola voleb do třetiny Senátu skončilo. Politici se sjíždějí do svých volebních štábů. Voličům za účast děkují třeba na sociálních sítích. Místopředseda vládní SPD Radim Fiala České televizi po uzavření volebních místností řekl, že věří v úspěch na Moravě.
14: Obhájit ty mandáty je vždycky těžší, než nějaký další přidat, ale každý další, který bychom přidali, bude pro nás samozřejmě úspěchem. Kde si nejvíce věříme, tak samozřejmě na Moravě, v severních Čechách a nejméně si věříme v Praze, protože pro typ naší strany jsou vždycky ty, ať už je to Německo nebo Francie nebo i jiné země, jsou ty hlavní města trošičku zakletá.
13: Radek Vondráček z Hnutí ANO na síti X poděkoval voličům a připomněl náročnost pozice starosty. Stejně za účast v komunálních volbách poděkoval kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík z ODS. Koaliční strana Motoristé nevpustila do volebního štábu podle informací agentury ČTK Média, Deník N a Respekt. Podle předsedy a šéfa české diplomacie Petra Macinky z kapacitních důvodů. A voliči dnes v prvním kole hlasovali o novém složení třetiny Senátu. Šéf horní parlamentní komory Miloš Vystrčil je přesvědčen, že hnutí ANO Senát neovládne.
15: Já jsem přesvědčen, že hnutí ANO nevyhraje tyto senátní volby. Pokud se budu mýlit, tak budu zklamán. Samozřejmě každý se může mýlit. A pokud je nevyhraje, tak nevím, proč by je mělo vyhrát za 2 roky.
13: Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží a front, uvedla digitální a informační agentura. Odhaduje, že se e-dokladem u voleb prokázalo více než 100 000 lidí. Portugalská fotbalová federace oznámila, že zahájila disciplinární řízení s Cristianem Ronaldem a předběžně ho suspendovala za to, že minulý týden během Ligy národů opustil národní tým. Kapitán mužstva se v úterý za odjezd v průběhu reprezentačního srazu omluvil a uvedl, že počítá s trestem.
11: Frekvence 1.
1: Počasí.
13: Sobota je zatažená s maximy do 15 stupňů. V neděli ráno musíme počítat s mlhou, jinak nás přes den čeká proměnlivá oblačnost. Zítra naměříme maxima 10 až 15 stupňů.
1: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: A krátce po 16. hodině přidáme pohled na dálnice.
16: S kolonou počítejte na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Dnes dochází k údržbě v tunelech a jezdí se pouze jedním jízdním pruhem obousměrně. V tunelu Lochkov blokoval kamion s poruchou, provoz byl pozastaven. Nyní je již průjezdný a kolona se pomalu rozjíždí. Od letiště i od dálnice D1 se zdržíte okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
13: 3 minuty po 16. hodině ladíte frekvenci 1 s Márou Maláškem.
12: Kačinko, ty patříš taky mezi sportovce? Sokolnice? Je to
13: no,
12: tak?
13: Já poslední 3/4 roku se o to snažím.
12: No, moc hezky je to i vidět, samozřejmě, přátelé.
13: Děkuji.
12: To je velká chyba toho rádia, že ještě pořád ten obraz jaksi tak nějak... No...
13: Jako... Nesouhlasím, děkuju, ale nesouhlasím.
12: Nesouhlasíš.
13: Je to velká pohoda.
12: Je skromná, opravdu, budiš ti to přičteno ke cti. Já jsem totiž tady našel takovou tabulku. Tam jsou vypsané časy, kdy chodí člověk do posilovny cvičit, mm-hmm. a ty časy o něm vypovídají. Tak který čas chodíváš nejčastěji ty cvičit?
13: No nejčastěji
12: odpoledne.
13: No kolem té 14. až 17. hodiny.
12: Jo, tak to je přesně rozmezí středoškoláků.
13: No vždy tím bylo.
17: To nejlepší z muziky
18: a Marek

0: Tak to byly The Offspring na Frekvenci 1, ale to je taky zajímavý jedna, jak se nám ten kruh uzavírá, písnička, která taky velmi často zaznívá v posilovnách, v takových těch 90-kových, kdy tam chlapi...
1: Hekaj.
0: Ano, ano, jak tam zvoní ty železa, ty těžký váj. Pojďme si, přátelé, říct, no aspoň podle této tabulky, kterou jsem našel na internetu, co o vás vypovídá čas, kdy chodíte navštěvovat cvičební zařízení. A teď je vlastně možná jedno, jestli je to právě zmíněná posilovna, plavání, jazz gymnastika, aerobik a tak podobně. Tak pokud chodíte mezi 4. a 6. ráno, věřím, že se takový najdou, tak to se jasně řadíte do řad psychopatů a neúplně fyzicky v kondici lidí. Mezi 6. a 8. hodinou chodí cvičit aktivní jedinci, mezi 8. a 10. to jsou podnikatelé, mezi 10. a 14. vyspalí podnikatelé, mezi 14. a 17. hodinou, to už jak jsme zmiňovali, to je, Kačenko, tvůj čas, že jo?
1: Je to tak.
0: To jsou středoškoláci.
1: No prosím teba.
0: Stále vrána, že?
1: Přesně.
0: Mladá holka.
1: To nebylo tak dávno.
0: No podejď, ano. 17. a 19. hodina, to jsou přeživší zaměstnanci. 19. až 21. to jsou ti doma nespokojení.
1: Aha.
0: A těm, co asi možná zavřeli pod barákem hospodu. No a 21 až 23 hodin, tak ti jsou přinejmenším podezřelí.
2: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.

0: Patrick Swayze na frekvenci 1, kdy máme půl minutku před půl pátou, nejvyšší čas, aby jsme se také tak trochu poohlédli za hosty, kteří se stavili u Lubky s Mírou. No, byl tady i moderní pětibojař Matěj Lukeš. No a přišla i řeč na to, proč nosí takovou tu pásku na nose.
1: Jelikož jsem začal nějak vnímat hudbu, to mi bylo tak 7 a měli jsme v autě CDčko Olympiku, tak jsem to poslouchal a ještě nebyly smartfony a tak, to bylo vlastně jediné místo, kde jsem mohl poslouchat, tak jsem hodně často chodil vysávat a jel jsem tam plný bomby a tak jsem si doma prosadil také kroužek a pak přišla na UK noty a
2: To už nebylo.
3: To je nuda.
1: 5 minutovky po škole, to nebylo úplně moje. Jako.
2: A s tím dédurem možná kus Olympiku bys asi zvládl.
0: No bodej, tak teď už víte, proč chtěli být kytaristou, ale proč nosí tu pásku na tom nose. Tak to se, přátelé, dozvíte na našem webu frekvence1.cz. Tam je totiž ten rozhovor s Matějem Lukešem úplně kompletně celý. No a teď pojďme kouknout na silnice.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště k D1 za dálnici D5 zpomalíte na 21. kilometru. Po nehodě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Popojíždět budete před tunel Lochkov, kde dochází k blokovému odbavování. Dnes je omezení v tunelech. Zdržení je na 30 minut. Pozor si dejte při nájezdu na dálnici D5 z okruhu ve směru do Plzně. Na konci nájezdu stojí vozidlo po nehodě, počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Taky Pink za 4 minuty bude 4:45, než si společně s Kačkou Vavřinovou dáme čerstvé zprávy to v celou a překontrolujeme mimo jiné taky zítřejší počasí a aktuální stav na silnicích. Komplikace ještě pořád hlásí taky Pražský okruh směrem k letišti. Tak do té doby štěstí máme UDG, bude i Anastasia, nebude to krásný.
1: To je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
1: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
1: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
3: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
7: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
3: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Ke frekvence 1 do další hodiny Luis Capaldi, Eva Farná a nebo i Ryže.
1: Značkové slevy.
2: Rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Kačenkou Vavřínovou.
4: Pěkné odpoledne. Po sečtení třetiny okrsků zatím má nejvíc mandátů KDU-ČSL. Největší volební účast hlásí zatím Mladecko na Opavsku a brzdí se na Pražském okruhu a D5. Ze stran kandidujících samostatně vedla v obecních volbách i po sečtení třetiny okrsků podle počtu získaných mandátů stále KDU-ČSL, následovaná hnutím STAN. Předseda starostů Vít Rakušan dnes novinářům před uzavřením volebních místností řekl, co by v letošních komunálkách považoval za největší úspěch.
5: Já budu považovat za úspěch, když obhájíme své pozice v těch nejmenších vesnicích. Tam většinou velká politika příliš nepomáhá ani neškodí. Tam záleží na tom, jak ten starosta, starostka pracovali, jak jsou lidé spokojeni v těch větších městech. Chceme určitě být zastoupeni ve statutárních městech ve všech zastupitelstvech. Zároveň chceme mít výrazné úspěchy v hlavním městě Praze. Tady si troufám říct, že můžeme mířit někam ke 20%.
4: Třetí po sečtení třetiny okrsků byla ODS, za ní hnutí ANO a za ním sociální demokracie. Nejvíce zastupitelských křesel tradičně držel nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. Nezávislí kandidáti získali dosud 23 523 křesel v zastupitelstvech. Sněmovní nováčci motoristé pak gratulovali historicky prvnímu zastupitelovi za jejich stranu v Černoučku, Martinovi Královi. A přidáme ještě pohled na průběh sčítání hlasů po prvním kole senátních voleb, konkrétně její třetiny. Po sečtení pětiny okrsků kandidáti ANO postupovali ve 14 senátních obvodech, STAN v 9, ODS v 6. Duel na Rychnovsku ovládl Jan Grulich z TOP 09. Největší volební účast má obec Mladecko na Opavsku v Moravskoslezském kraji, kde hlásí účast 86,78% oprávněných voličů. Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil finského soupeře. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Sobota je zatažená s maximy do 15 stupňů, zítra musíme po ránu počítat s mlhou, jinak nás přes den čeká proměnlivá oblačnost a denní maxima během zítřka 10 až 15 stupňů.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Provoz houstne na D5 a Pražském okruhu.
7: Na Pražském okruhu ve směru z letiště k D1 za dálnici D5 zpomalíte na 21. kilometru. Po nehodě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Popojíždět budete před tunel Lochkov, kde dochází k blokové odbavování. Dnes je omezení v tunelech. Zdržení je na půl hodiny. Pozor si dejte při nájezdu na dálnici D5 z okruhu ve směru do Plzně. Na konci nájezdu stojí vozidlo po nehodě, počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: A i po 17. hodině ladíte frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: No my se v této hodině podíváme na palčivé téma, zejména pro ty, co mají krásné dlouhé vlasy.
4: Já, no.
0: No tak ty jsi majitelkou, že takové dlouhé čupřiny?
4: No.
0: No, já jsem taky mýval dlouhý vlasy.
4: Já vím, já tu fotku viděla.
0: Schválně se schováváš teďka jako za monitor, abys byla jak Bilzen?
4: Ne, já už se rovná.
0: Ty se posmívala, že?
4: Ne, ne.
0: Ty se posmívala mým dlouhým vlasům?
4: Ne.
0: Přátelé, já měl krásný dlouhý vlasy, krásný.
4: Jo, i čelenku nosíval.
0: Jako... Byli krásné.
6: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: záklonu a před námi taková vlastně, dalo by se říct, vlasová nauka.
1: Protože, pojďme na ní.
0: Ano, ty máš vlasy dlouhé.
2: Jo.
0: Takové jako...
2: Jejich moc.
0: Jejich dost, ano, ano, ano. To si myslím, že už musí být potom člověče problém, jakože to člověk vidí, ne? Třeba na bílé podlaze.
1: No, kdyby jenom na bílý. Kdyby jenom na bílý.
0: I na černé podlaze.
1: No, tam taky. Ale je pravda, že ta bílá podlaha, no...
0: Tak ta je tam alarmující, že jo?
1: Ta je.
0: Tak.
1: Vysavače se zasekávají.
0: Rozumím. No to mně se neděje. Tak já jsem totiž říkal, protože, přátelé, pokud byste se chtěli podívat, jak já jsem měl krásné dlouhé vlasy, tak klidně můžete, když se podíváte na facebookovém profilu Marek Panášek, tak tam se podívejte zpětně a uvidíte, jak já jsem měl krásnou dlouhou bohabojnou čupřinu. Já bych jí rád zpátky, ale já bych do toho nemusel investovat 100 000. Když jsme se na tom teda doma nedomluvili, že to bude jedna spoloček, do které budeme investovat, tak bych rád jak od Kačky zjistil, co jsem dělal špatně při mytí. Protože jak je spousta zlozvyků, které jaksi, a mýtů, které panují o mytí vlasové pokožky a někteří se podle toho řídí, tak já jsem byl možná jedním z nich. Tak pojďme si to teda říct. Já bych byl teda nerad, aby někteří, kteří mají rádi dlouhé vlasy a rádi by je dlouho měli na svojí hlavě, aby dopadli tak jako já s kolenem. Tak, když si teda myjeme vlasy, máčíš je pořádně ty vlasy?
1: No to musím, pořádně.
0: To musíš. Pak to má taky určitou váhu, že?
1: To teda jo.
0: Taky. Špatná volba šamponu. Já jsem měl kopřivovým šamponem.
1: Já taky používám kopřivový šampon.
0: Tak tohle by bylo správně. Pojďme dál. Necháváme dlouho ty hluchavky působit na ten šampon hluchavkovej, na ty vlasy.
1: No to já nevím, jestli dlouho, ale já mám dvoufázový mytí. Jednou nabydlím, vydrbu, spláchnu.
0: To jo, ale ty máš hodně hustý vlasy, tak tady je možná to, že já jsem toho dával až moc. No dobrý, tak tady to je nepováženo, aspoň teda u mě. Neodhádnete správnou teplotu vody. Aha. No tak kolik je?
1: Já nevím, já si teploměr do vany neberu,
0: ale... No to je jasný, ale tak když si hlavu spaříš, že jo, tak když se jak dělá zabíjačka, tak to potom jde snadno od kosti a to bychom taky neradí.
1: No to jo.
0: No to se ty vlasový folikuly hnedka pouští. Vynechává se kondicionér, jak já s oblibou říkám vyhlazovač.
1: No to se někdy stane a je to teda znát.
0: Ty lajdáku. Tak ale toto nemůže zatím, že člověk přijde o vlasy, ne?
1: To snad ne, pro boha,
0: no,
1: to ne.
0: No, zběsile se vlasy drhnou.
1: No, tak to už taky nedělám.
0: Já třeba, když hodně jako intenzivně jako drbu psa, taky pouští chlup. Jo? Chybějící fénování a termoochrana.
1: Chybějící fénování, no to někdy se mlíná. To nenávidím, na to bych potřebovala dalšího člověka na fénování vlasů.
0: Tak já už asi možná vím, kde je tam možná ta chybka. Já jsem si totiž vlasy nefénoval, já jsem si je žehlil.
1: A jako mokrý, jo?
0: To se nesmí?
1: Ne, pro boha, to ne.
0: A co se stane teda potom? To už
1: ty jsi to neviděl, jak se od toho pářilo?
0: Kouří.
1: Kouří.
0: Jak se od toho kouří. A to jako můžeš, to ty vlasy jsou potom krepatý?
1: No strašně, a hlavně těch strašně moc.

0: s Janem Krausem a Miluškou Bittnerovou za cenu za hambinec. Já myslím teda jako za jídlo, za hamburger. Ale ještě předtím to na silnicích taky vypadá na pěkný hambinec.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodě osobního vozidla do svodidla došlo na 0. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Průjezdem se nezdržíte. A k nehodě došlo i na 11,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Projedete jen s minimálním zdržením. Se zdržením okolo 5 minut počítejte v obou směrech na Pražském okruhu, a to v Lobkovském a Chalupickém tunelu. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a rad.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Dříve nemyslitelné. Cena hamburgerů v USA atakuje nevídanou hranici $30. Co vy na to?
4: Ano, to teda je hodně. Na americký poměry a na poměry, kolik hamburger stál. Ale nevím, jestli to tak je, a nevím, jestli to tak je dlouhodobě a podobně, ale mě to tak nevadí, protože já hamburger moc nejím. To je to americký výmysl, který mě nezajímá. Mám jiný americký výmysl rád.
3: Jo, jo.
4: No, ale hamburger mezi to nepatří. Já vůbec v gastronomii nejsem žádný americký fanoušek. Jako, já jsem z toho, z čeho oni dělají chleba, z toho měl matraci a ani tam mě nevyhovovalo. Molitanový pečivo, to jako není pro mě, no.
3: No, to prostě se zdražuje, no.
4: No, zdražuje se všude a všechno. A je to taková situace, ale jak víme, mohla by být ještě horší, tak budeme doufat, že i tahle se zlepší.
3: No, a do Ameriky prostě nepojedeme na burger, ale...
4: Ale já jsem nikdy, když jsem tam, já jsem si to tam koupil zkušebně, ještě s tím barbecue.
3: Ano.
4: To, když jíte, tak tam už jako barevně je to problém. To barbecue má barvu jako stolice. Takže vy, když jíte a koukáte se na ty lidi okolo, jak to vypadá, že jsou všichni voda. Jako je to opravdu něco, co mi nikdy nevyhovovalo, nekonvenu. Já mám rád italskou kuchyň, francouzskou, českou, ale tyhle hamburgery s barbecue, to ne. To vypadá. A taky mě to vždycky nutilo, jsem si řekl, já vlastně si odskočím.
3: Je dobrou chuť, pokud právě snídáte.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Ace of Base a taky Beautiful Life, tak některým politikům těm to teď začne, ne?
1: Je to tak, ve zprávách v celou se podíváme na to, jací kandidáti mají šanci na postup do druhého kola senátních voleb.
0: Podrobnosti v celou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
9: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz. Poex křupky. Tak, křupavé.
10: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.

0: pomenoval jako Jindru Poláka. No ale dok zná skupinu Jelen, tady se nemohl splést. Stejně jako se skupinou Passion Fruit. Pamatuješ si ještě? Ne. O tak pojďme na zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
2: 30.9. 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Kačkou Vavřínovou.
3: Pěkný podvečer, šanci na postup do druhého kola senátních voleb mají zatím kandidáti hnutí ANO a STAN. Volby s elektronickou občankou proběhly bez větších komplikací a pozor na nehodu na D5 a D1. Po sečtení poloviny okrsků jsou mezi postupujícími do druhého kola voleb do Senátu nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Dobré výsledky zatím počítá i hnutí STAN. Obvod Rychnov nad Kněžnou je jediným, kde jsou pouze dva kandidáti a za přímým zvolením v prvním kole tam míří Jan Grulich z TOP 09. Přes polovinu hlasů mají zatím ve svých obvodech taky Jan Sobotka, Zbyněk Linhart, oba z hnutí STAN, Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko a Jan Grolich z KDU-ČSL. 17 hodin a 8 minut bylo sečteno 50% okrsků. Data z prvního okrsku převzal Český statistický úřad ve 14 hodin 28 minut. Jednalo se o okrsek v Miskovicích v okrese Kutná Hora. Jako druhý byl zpracován okrsek Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku. Při minulých obecních volbách byly první výsledky zveřejněny ve 14.31 z pěti obcí Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a z Vysočiny. Více než 14 tisíc lidí se nově přihlásilo do systému e-doklady, aby mohli odvolit s digitální občankou. Frekvenci 1 to řekl mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Systém během 2 dnů, kdy se konaly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, obstál bez větších problémů.
4: Můžu říct, že vlastně e-doklady zvládly volby bez větších potíží. Měli jsme tam nějaké jako individuální případy, kdy jsme buď s voliči nebo přímo s komisemi napřímo řešili nějaké individuální ojedinělé případy. Vždycky se to obratem vyřešilo a vlastně ten systém obstál bez výpadku a bez nějakých potíží, co se týče té technické stránky.
3: Podle Palaty došlo také k více než 140 tisícům obnovení aplikace e-dokladů v telefonu. Koaliční motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze podle informací agentury ČTK, média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu na dotaz řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Antonín Růsek, odchovanec domácího týmu.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 10 až 15 stupni, tepleji bude na jižní Moravě s 18, na horách naměříme maxima kolem 5.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor, dejte na nehodu na D5 a D1.
6: K nehodě osobního vozidla do svodidla došlo na 0. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Průjezdem se nezdržíte. A k nehodě došlo i na 11,5 kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Projedete jen s minimálním zdržením. Se zdržením okolo 5 minut počítejte v obou směrech na Pražském okruhu, a to v Lohkovském a Chalupickém tunelu. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
3: 3 minuty po 18. ladíte Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: 3 minuty po 18. hodině, řekla jsi to naprosto přesně, Mára Malášek taky na svém místě. No, pojďme se podívat do kalendáře. 10. října To už to pomalu začíná zavánět svatomartinským vínem, ale na to máme ještě měsíc a den čas. Říkám to správně?
3: Říkáš to správně.
0: Tak se podíváme, kdo má dneska svátek. Já bych to dneska viděl na Marínu. Kolik bys jich řekla, že těch Marín v Česku bude?
3: Jo, vůbec netuším. Já jsem až do dneška se přiznávám a tímto se omlouvám všem Marínám, nevěděla, že toto jméno existuje.
0: Jo, takhle. No tak se na to podíváme hned.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: minuta chybí do čtvrt na sedm. Mike Oldfield už je pravda za námi, už sám po Imagine Dragons, ale nejdřív gratulace. Svátek má dnes krásné jméno Marina. Nositelek tohoto jména není v České republice mnoho. 474, takže 474. Dámy, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Toto jméno má latinské kořeny a znamená, tak jak už si asi dokážete vyložit, námořník nebo ten, kdo má co společného s mořem. Tak ještě jednou všechno nejlepší, ale k narození nové gratulaci, tak to musíme vystřihnout teda extra gratulaci, protože dnes 65. narozeniny Zuzana Bidžovská, paní herečka, no a taky kolega vedle z Evropy 2, dneska 52. Kuba Kohák. Ty lumpéren.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
2: Petr Jablonský live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Na minutka po půl sedmé a taky Richard Marx, pravda u záklonu, ale před námi teď taky rozhovor, respektive se poohledneme za Ondrou Prejškou. No ty, kluk z poetiky, no jistě. No a tak Míru s Lubkou zajímalo, když už je teda takovej letitej muzikant, co doma poslouchá za muziku?
1: Já hudbu vůbec skoro neposlouchám. Třeba poslední si myslím rok, dva, tak si myslím, že jsem si snad nepustil jako písničku žádnou doma, což je možná napováženou, abych čerpal nějakou inspiraci pro novou tvorbu, ale nějak to nevyhledávám, takže si tam pouštím různý podcasty, různý streamery, aby tam prostě jenom něco mluvilo. Takže vyloženě to ticho jako nemám rád, protože to mi přijde takový smutný už. Slyším, jak vrní mrazák a tak. To už tě moc jako nebaví, ale když tam něco jako v pozadí mluví, co třeba občas trochu vnímám, trochu nevnímám, že to je takový jako, že fakt background, tak to mám vlastně puštěný pořád. Třeba nedokážu se najíst, vlastně jsem nedávno probíral s přítelkyní, že se nedokážu najíst při tichu a za světla. Takže já si potřebuji zatáhnout záclony, abych neviděl na to, co jim, a musím mít něco puštěného, ať už je to třeba nějaký policejní záznamy z těch kamer v Americe, jak to bývá, co se říká copslop na YouTube, tak si to pouštím, aby aspoň něco hrálo, že nemůžu být při tichu a za světle, já bych se asi nenajedl, že jsem byl nějakou autistický vlastně zákoutí v mý hlavě.
0: Uj, to se může stát prostě v podstatě i v lepších rodinách. Nicméně celý rozhovor s Ondrou Prejškou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz.

0: Frekvence 1. Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Zprávy s Kačkou Vavřínovou.
4: Pěkný večer, rýsují se noví senátoři už po prvním kole senátních voleb. Po sečtení poloviny okrsků v komunálkách vedou nezávislí kandidáti a provoz je klidný bez kolon. Senátorem ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou bude opět Jan Grulich z TOP 09. V prvním kole, kterého se tentokrát účastnili pouze dva kandidáti, získá nadpoloviční počet hlasů. Vyplývá to z prognózy agentury ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude pak pravděpodobně opět Tomáš Fiala z Hnutí Naše Česko. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů a po prvním kole se skoro 60% hlasů uspěl i lidovec Jan Grolich. A do druhého kola senátních voleb v obvodě Česká Lípa postoupí podle propočtu ČTK Jitka Wolfová a liberecký hejtman Martin Půta. Právě k tomuto souboji se ve vysílání České televize vyjádřil i vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO.
5: Teď, co se týká toho Senátu, tak zatím je to předčasné, ale musím říct, že mě velmi milé třeba překvapila naše kandidátka paní Wolfová, která poráží známého hejtmana Půtu, takže to je určitě skvělý výsledek.
4: Hnutí STAN by se mohlo podařit získat až 10 senátorů, řekl jeho předseda Rakušan. Věří, že Senát zůstane další dva roky protiváhou vládních stran. Naopak ani vládní hnutí SPD v letošních volbách žádného senátora nezíská. Žádný z jeho 17 kandidátů se podle propočtů ČTK do finále nedostane. Po sečtení zhruba poloviny okrsků vedla v komunálních volbách tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran se nejvíce dařilo lidovcům. Následují je Starostové a nezávislí ODS a vládní hnutí ANO. Účast byla 48,5%. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného, uvedla to na síti X. Policie se například zabývá podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2x2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, ráno ojediněle s mlhami. V Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů. Na jižní Moravě naměříme ojediněle až 18. Na horách naměříme maxima kolem 5.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A krátce po 19. hodině míříme na silnice.
7: Všechny dálnice jsou aktuálně plynule průjezdné, a to bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic ARA.
6: Česká hitparáda Frekvence 1.
2: Jana Knížková
6: a Roman Mikeš.
4: A jsme tady zase znova. Raz, dva, tři, čtyři, pět.
8: Ratata, šest, dva, raz, dva. Hezký podvečer, dámy a pánové. Máte taky radost, že jste s námi? Máte.
4: Máte. Druhá říjnová sobota je tu. Znamená to, že zanedlouho bude listopad. Listopad je spojený s husou a pak už je prosinec.
8: Husa. Mám rád husu.
4: Já moc ne.
8: A to znamená, že my si teď ale nebudeme dávat do nosa kokosa.
4: Do nosa kokosa ne.
8: Ale dáme si teď hudbu.
4: Hitpo. Takže přátelé, pojďme se loučit.
8: To byl zvláštní úvod dneska, víte?
4: No, takový.
8: Takový úplně o ničem.
4: Tak budeme se loučit, po 10 týdnech končí Mikael s písničkou Spolu.
8: Po 10 týdnech super. Je skvělý, to je vždycky kvitujeme s povděkem. No ale prosím vás, minule typ číslo 2, tolik věcí, David Málek.
4: Škoda. David Málek, čteš to správně. Mm. No, nechytlo se to, nevadí. Máme tady... pozor, máme tady, pozor, ale tohle jsou typy, jako oba dva ty typy mě teda ale dostávají úplně do euforie, protože oba dva ty interprety já mám hrozně ráda.
8: Dobře.
4: Tak to řekni.
8: Tak první tip, Eva Farna, neříkej, co se má stát.
4: Ne, co má se stát.
8: Dobře, tak co má se stát? To jsem přehodil pár
4: jako nedělej, dobře, ona se chudák teď, nebo ne, nevím, jestli chudák. Každopádně Eva Farna se rozchází se svým...
8: To tam máš napsaný.
4: Jo, to tady napsaný,
8: no,
4: aha.
8: Všechno tam je, schopote.
4: Tak pozor, je k nezastavení. Asi si určitě všichni vzpomenete její tří kolový... koncert.
8: To řekne, to trvalo.
4: No nic, prostě oznámila, že se rozchází se svým vlastně otcem svých dětí, přítelem, manželem, jestli se byli manželé, to asi ne. Nebo ne, těžko říct, to je, není důležitý. Důležitý je, že tady u nás má teď písničku Neříkej, co má se stát. Vy si ji poslechněte a sami uznejte, jestli je tak dobrá, jako třeba to Perpetuum Mobile, za který za mě bylo teda úplně fantastický, což je písnička, která nám vlastně minulý týden nebo předminulý týden z hitparády vypadla.
8: Je to tak. Takže uvidíme. Nové želízko v ohni, Eva Farna, neříkej, co má se stát. Druhým želízkem v ohni je, prosím vás, Sofian Mešmeš.
4: A není to Mešmeš?
8: Ne, já to tady mám napsaný, hele. Čti Mešmeš. Přespíval legendární píseň Jiřího Schellingera, která
4: fakt,
8: měla, myslím, že premiér v roce 1976.
4: Ty jsi, tyjo, ty jsi to takhle vylovil.
8: Já to tady mám napsaný. Dobře. A tenhle ten člověk jí přespíval, jeho pojetí zachovává charakter a melodickou sílu původní písničky, zároveň ale posouvá do současnosti. Výsledkem je osobitá verze, která stojí na odkazu původní nahrávky, ale nesnaží se ji pouze kopírovat.
4: Tak
8: uznejte
4: to se
8: za hodné, jestli je to dobrý nebo ne.
4: Tak to se těšíme. Každopádně pojďme udělat rekapitulaci typů. První tip číslo 1 Eva Farná, neříkej, co má se stát.
8: A Sofian Mešmeš je typ číslo 2, písnička se jmenuje Léto s tebou.
4: A není to spíš Mešmeš?
8: No to je tak, ale že se čte jako, že nebudu číst Mešmeš. Čtu Mešmeš. Přece ne, nebo ty jak bys, taky neřekneš než, ale řekneš než ne. Tak dobře, tak mež.
6: Česká hitparáda frekvence 1.
2: Typ číslo 1.

0: Dámy a pánové, z Frekvencí 1 začíná 10 interpretů, které jste si zvolili, které jste umístili na náš, do
1: naší
0: tabulky.
1: Nemám podporu.
0: A je to hezký. Tak a pojďme k číslo 10. Tam se vůbec nic neděje. Sedmým týdnem jsou Miraj v naší hitparádě a furt se prostě drží na 10. místě.
1: Já vůbec nechápu. Malinovej sirup, taková písnička, prostě vůbec. Jako kdykoliv Miraj jsou v české hitparádě, většinou užívají jako ty medaile a tady s tou písničkou to nějak nefunguje. Ale tak jako funguje už, protože tady stále jsou, což je super. Písnička z dětství, nebo která by měla připomenout dětství. No a ta je na 10. místě. A pak je tady 9, což je novinka z minulého týdne. Martin Harych a Aneska. Nebo Aneška.
0: Aneska, no my jsme říkali, že no, ale každopádně to je docela dobře, protože mně se ta písnička docela líbí.
1: Martin Harych patří mezi výrazné slovenské interprety a Aneška, nebo Aneska, je česká zpěvačka, která mimo jiné předskakovala kapelám, jako je třeba Olympic. Chápeš? No a písnička, kterou tady nabízejí, se jmenuje Runway a je to takový romantický duet.
0: Tak jsou první týden v hitparádě, zvládli první kolo, nevypadli a to znamená, že jsou na 9. Třeba se budou posouvat ještě výš.
1: Tak mrkněte i na videoklip, který je asi hodně zajímavý. Tady píšou, že si sedli nejenom hudebně, ale i lidsky a je to odraženo, nebo odráží se to právě v tom klipu.
0: Je to odraženo. Nejlepší je, když je prostě to, že to odražený.
1: Co může být tak odražený?
0: To se říkalo o nějakým pití, že to
1: jo,
0: je,
1: že to je odražený. Pivo!
0: Pivo, že je odražený.
1: Jo. Ne, to je spíš naražený.
0: Ne, to je naražený. Ne, odražený, to říkala moje máma, že je to odražený, já už nevím, co to je.
1: Tak pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo Miraj, malinový sirup.
0: A 9. Runaway, Martin Harych a Aneška.
2: Místo 10.

0: Tak přátelé, tady 8. a 7. místo a na tom 8. místě pro tento týden je Lucka Vondráčková. Písnička se jmenuje Duše, emotivní záležitost. Většinou Lucka, když jako dělá muziku, tak to má hodně.
1: Ona je prej hodně emoci. Emotivní a to je přesně takhle to má být. Umělec má být emotivní, já si myslím, protože to pak je tak jako tryská.
0: Každý herec je pro mě, pardon, že to takhle řeknu, jo, ale tak trošku blázen.
1: Ne, oni prostě se umějí vžít do té, musíš se vždycky vžít do té role toho, do té postavy.
0: Ale seš vlastně, trošku seš padlej na hlavu, jako. Nemyslíš? Jako, že jsou trošku takový jako éterický, takový jako fakt takový to pamatený trochu. Ne?
1: Ne, já myslím, že ne, já myslím, že jsou jiný než ty.
0: Jsou trošku jiný, jo. Tak nevím, kdo je pamatený.
1: Ty bys nebyla dobrá herečka, ty jsi strašný introvert.
0: Já jsem hrozný, ale introvert. Ne, ale
1: ty nemáš ráda lidi, nestýkáš se s lidma, nechodíš mezi lidi.
0: Ne, já ne, že bych neměla ráda lidi, ale já se vyhýbám tomu kontaktu. Zatímco Mikeš je takzvaný ptací typ, ten by se prostě byl schopen zeptat kohokoliv na cokoliv.
1: No, já to tak mám. A třeba
0: ty by tam šel slepec s bílou holí, ale by se šel zeptat na cestu třeba.
1: No takhle ne, jako to bych až se takhle, to bych pochopil, že to je blbost. Bych se zeptal, jak to vidí. Tak, prosím vás. To byly taky pitomý fory, ježíš, fakt blbý. Pojďme udělat rekapitulaci, omlouvám se za ně. Máme tady osmičku Lucie Vondráčková, písnička se jmenuje Duše.
0: A máme tady i sedmičku.
1: No, to jsou Street 69, o který jsme vlastně ještě 69. ani nepomluvili, my jsme ani o ní nic nemluvili. Musíme to říct, prostě jsme tady.

0: Asi.
1: Tak 8. místo Lucka Vondráčková Duše.
0: A 7. místo
1: Život z větší výšky Street 69.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Místo 8.
3: Místo 8.

0: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš.
0: Česká hitparáda frekvence 1.
1: Místo 7.
0: Místo 7.
2: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku a stejně příště nezaváhám.

0: Posloucháte Frekvenci 1 a máme tady další dílek do naší skládačky, který se říká Hitparáda. Šestka a pětka, tak to jsou dva teď body, kterým se budeme věnovat.
1: Takhle, na šestém místě je Pokáč, jo. Písnička se jmenuje Ignor. Poslechněte si to a poslechněte si každý to slovo, který on tam zpívá. Já jsem to teď nějak jako měla šanci slyšet, když jsem měla v autě. A teď nějak jsem se do toho jako zaposlouchala úplně do podrobna. A to je vlastně strašně vtipný a hrozně to jako popisuje všechno.
0: No,
1: to,
0: ne, co ten Pokáč lidi... je vtipný, no, co si budem povědat.
1: Jako, ale hlavně tak jako trošku mi to, musím teda říct, že mi to trošku zavání jako k Syndlem X, takový podobný humor, jako víš. Ale on v té písničce popisuje přesně to, co se tobě podle mě stalo několikrát.
0: No mě, že tě určitě. Prostě nechce. On to zpíval o mně, ta písnička je celá.
1: Ale jako v tom se vidí i holky, protože holkám se to samozřejmě taky stalo, že?
0: Takže to je písnička, která se docela se jí daří, přestože tam jako taky lítala nahoru dolů a čekal bych, že bude vejš, ale je to tak. No a pak je tady číslo 5, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová.
1: Tak Roman Procházka z Divokýho byla. Říkali jsme to mnohokrát. Člověk, který mu se daří dělat teď filmová muzika, k Zlatovlásce písnička, Zrození alchymisty. No a každopádně písnička, chtěl bych ti říct, vznikla jako úvodní song k filmu Máma a táta jsou boží. A ten byl právě koncem května uvedený na filmovém festivalu ve Zlíně. A teď někdy na podzim se tady píše, že by měl vstoupit do českých kin.
0: Tak to je pozvánka zároveň. Ano, a pro vás teď hodnocení, nebo máte teď před sebou hodnocení, jak se vám tahle ta písnička líbí. Pojďme udělat rekapitulaci.
1: Tak na šestém místě Pokáč a Ignor.
0: A páté místo, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo šesté. Místo

0: Přátelé, teď je tady 4, 3, 2.
1: Co chceš, 4, 3 nebo 2?
0: Já si dám 4.
1: Tak si vem 4.
0: A 4, jo. Marek ztracený, obuj si mý boty. Neuvěřitelný. 6. týdnem z 9 to skočilo na 4. Chápeš to? Minulý týden
1: a vypadalo to, že snad i vypadne.
0: Jako to, já to nechápu.
1: Někam.
0: Prostě podle mě fanoušci Marka ztraceného prostě buď jeden týden spí a druhý týden nespí.
1: A nebo se konečně zaposlouchali do toho textu. To se taky stává, že se ti líbí třeba melodie, to mám já ty texty na to moc nejsem.
0: Já teda taky ne.
1: A pak najednou si to vlastně poslechneš a řekneš si, ježiš, to je dobrý, teď ta písnička, ten text vlastně o tom je. No.
0: Když posloucháš třeba nějakou zahraniční muziku, tak zajímáš se o to, o čem se tam zpívá?
1: No, jak kdy. Já mám třeba strašně rád...
0: la la la! I love you, baby.
1: To jsem nemyslel.
0: Ale mám tam rád... já znám text.
1: Jo, I love you, baby. To bys mohla ráda i dohromady. To bych dal dohromady. Já mám rád Zapu. Aha. A strašně mi mrzí, že neumím nevládnu angličtinou, protože ty texty jsou fantastické, takže si to různě jako překládám.
0: Takže jo, u některých interpretů. Já třeba u toho Phila Collinse si to často překládám.
1: Nejčastější je to třeba u Amadea Mozarta. když je předehra.
0: Jo.
1: Nespívaná.
0: O čem to vlastně zpívají?
1: No tak pojďme.
0: Takže 4, Marek ztracený, obuj si mý boty. Pak je tady 3.
1: Trojku mám já, začátkem letošního roku překvapila skupina UDG tím,
0: to už jsem říkal, že nebudem,
1: Demigas. To jsou ty neschody,
0: právě.
1: Tak tohle přehodíme a písnička Slova je otevřenou zpovědí a přímou reakcí na události ze začátku roku.
0: Ale důležité je, že jsou tady 10 týdnů, takže tato kapela, tady ta odnož, je úspěšná. Demigas s písničkou Slova všech 10 týdnů v české hitparádě a končí na 3.
1: Hele, dobrý, hrajeme naposledy, takže krásný, díky, kluci.
0: Super.
1: Drželi jsme vám palce a dopadlo to dobře. A teď je tady 2.
0: No a na 2. místě Milan Peroutka, ze 4 na 2, takže konečně ta medaile, kterou si zaslouží. Milan Peroutka s písničkou Cesta dlouhá, tadada.
1: Jo, ano.
0: Otoď se. My tady máme kolegu, který nám ukazuje, co má v nosních dírkách.
1: Ano, právě single...
0: Cesta dlouhá.
1: Takže, mimochodem, je to z dovolení v Řecku.
0: Ano, to je pravda.
1: V Řecku
0: už tam byl.
1: Byl na Krétě akorát, jinak jsem v Řecku jako takový...
0: Já taky byl jenom na Krétě.
1: Sedě ve Španělsku, já jsem nikdy nebyl ve Španělsku, vždycky jsem byl jenom na Kanárských ostrovech, což je Španělsko samozřejmě, ale ne jako v tom vnitrozemí. Ale on tam byl, Milan Peroutka, a hned, jo, až tam pojedu, tak hned mi asi něco napadne.
0: Já jsem byla
1: a máš písničku.
0: V Aténách jsem
1: byla. Tam si byla, no.
0: Tak, rekapitulace. 4. místo, Marek ztracený, obuj si mý boty.
1: 3. Demigas, hrajeme naposledy Slova.
0: A na 2. Milan Peroutka a písnička se jmenuje Cesta dlouhá.
2: Místo 4.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak přátelé, první místo na...
1: Po kolikátý? Podívej se tam nahoru. Tam
0: je
1: to
0: sedm. Jo, sedmý po sedmý je jsou český hitparádě. Ano. A po pátý.
1: Po pátý jsou první. Hele, Botox, překvapení obrovský a přejeme vám to. Je to dobrý. Pánové říkají, že většina jejich písniček je o lásce. Možná to je to, co teď jako lidi...
0: Frčí.
1: No, potřebujou. No, tak no, potřebujeme. Pravda. Jako v současný době, když to vidíš tady všude okolo sebe, tak láska je nedostatkový zboží a oni píšou, že ta láska, že jí mají rádi v jakýmkoliv skupenství. Láska k ženě, láska k alkoholu.
0: Tam píšou, jo.
1: Tam píšou. Fakt? Je, tam je, no to tam je. No,
0: Ježiš, tak to je krásný. Takže kluci z Botoxu, my vám moc gratulujeme, vám děkujeme za to, že hlasujete a posíláte a hlavně dáte si tu práci a ten čas věnujete tomu hlasování, to není jen tak, to musíte otevřít stránky, že www.frekvencia.cz/hitparada, najít tam toho svýho interpreta, dát mu ten
1: hlas. Když se ten počítač nerozběhne, tak ho musíte resetovat.
0: Teď nemáte třeba Wi-Fi.
1: No a vy se stejně proklikáte, protože máte tu hitparádu rádi a my jsme rádi, že ji máte rádi.
0: Tak a jsme rádi, že jste naši kamarádi. Mějte se kamarádi, krásně.
1: To je z nějakého dětského pořadu,
0: no to je Ju a Helena. Ahoj kamarádi.
1: Máme vás rádi.
0: Máme vás rádi.
1: Tak jo, ale to máme, takže každopádně díky za všechno a do 12 hodin do úterka volejte. Nevolejte, ale pište.
0: Pište. Jak to je? 7350.
1: 3150, chcete-li nám někdy psát. Jindřiská 16.
0: A listy netrhat. Mějte se krásně, loučí se Ivan Mikeš.
1: A Janík Kříšková.
0: Ahoj.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dobrý večer, rýsují se výsledky komunálek ve velkých městech. Šéf Senátu vyzval voliče, aby nezapomněli na druhé kolo voleb a neděle bude oblačná, ráno s mlhami. Naměříme 15 stupňů. A u zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Rýsují se výsledky komunálek ve velkých městech. O vítězstvích v Praze se po sečtení necelých 10% okrsků rýsuje souboj mezi hnutím STAN s lídrem Petrem Hlaváčkem a Spolu pro Prahu vedeném Tomášem Portlíkem z ODS. V obecních volbách vedla ze stran kandidujících samostatně i po sečtení 4/5 okrsků KDU-ČSL před hnutí STAN. Následovaly ODS a hnutí ANO. Ve vybraných senátních obvodech se zároveň konalo první kolo voleb do horní komory parlamentu. V senátních obvodech, kde žádný z kandidátů nezíská přes 50% hlasů, se bude konat druhé kolo v pátek 16. a sobotu 17. října. Co už ale víme, že po prvním kole do horní parlamentní komory zamíří podle propočtu agentury ČTK jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude pak opět Jan Sobotka z hnutí STAN. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. A rýsují se i souboje kandidátů do druhého kola. Šéf horní parlamentní komory Miloš Vystrčil vyzval voliče, aby k volebním urnám přišli i příští víkend.
2: Zároveň velmi prosím, abyste přišli volit i v druhém kole senátních voleb. To se samozřejmě jenom týká těch, kteří to druhé kolo senátních voleb mají, to znamená třetinu České republiky, protože při senátních volbách platí to známé, neříkej hop, dokud si nepřeskočil.
1: Výsledky komunálních voleb v Česku nebudou mít zásadní dopad na makroekonomický vývoj země. Shodli se na tom analytici, které oslovila Česká tisková kancelář. Výhled ekonomického růstu, inflace ani nezaměstnanosti se podle nich v závislosti na výsledcích nezmění. Významnější reakci neočekávají ani u kurzu koruny či výnosů státních dluhopisů. Max Verstappen z Red Bullu vyhrál po sprintu i kvalifikaci na závod Formule 1 v Singapuru. Druhý byl Charles Leclerc, třetí skončil Lewis Hamilton.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji, ojediněle až 18 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 5. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Dobrý večer. Do Senátu v prvním kole voleb postoupilo skoro 5 kandidátů. Výsledky komunálních voleb budeme kompletně znát zřejmě až zítra ráno a neděle bude oblačná s mlhou a maximy do 15 stupňů. Vítejte u zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Do Senátu v prvním kole postoupilo skoro 5 kandidátů. To je podle komentátora Petra Honzejka pro Blesk.cz ojedinělá událost. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09. Ve Strakonicích Tomáš Fiala z Hnutí Naše Česko, za Trutnov Jan Sobotka z Hnutí Stan a za Děčínsko by mohl obhájit Zbyněk Linhart, taky z Hnutí Starostové a nezávislí. A v Klání Ověš vyhrál Jan Grolich z KDU ČSL. Naopak vládní SPD ani v letošních volbách žádného senátora patrně nezíská. Situaci po prvním kole voleb okomentoval šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura.
3: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů, cirka mezi 8-9% a samozřejmě bohužel to nestačilo na postup do druhého kola u žádného z našich kandidátů. Byť náš jeden kandidát skončil na druhém místě. Takže vidím to tak, že samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdili se ty celostátní preference.
2: Před druhým kolem senátních voleb bude SPD o postupu jednat v koalici. Volební komise už několik hodin sčítají hlasy v komunálních volbách. První výsledky byly zveřejněny před 14:30 z Miskovic na Kutnohorsku. Zhruba o hodinu později začaly přicházet i první výsledky z krajských měst. Okolo 19:30 bylo sečteno téměř 85% okrsků. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky budou ale k dispozici zřejmě až v neděli ráno. A v 7 večer zvládl Český statistický úřad zpracovat data ze 75% volebních okrsků. Je to o čtvrt hodiny později, než tomu bylo při komunálkách a senátních volbách v roce 2022. Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finálovém souboji 4 nejlepších týmů se museli sklonit před Slováky a vítěznými Rusy.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli nás čeká doslova podzimní počasí, čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky, později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy i oblačnost ubývat. Denní maxima 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji, tam ojediněle naměříme až 18, na horách musíme počítat s maximy, s teplotami kolem 5.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
4: Frekvence 1. Sobotní party mix. Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Voliči poslali řadu kandidátů do Senátu už v prvním kole voleb. Komunálky nebudou mít zásadní dopad na inflaci a růst ekonomiky, míní analytici. A neděle bude oblačná, ráno s mlhou a teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb do třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory, a to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Ten na tiskové konferenci řekl.
2: Myslím si, že do dnešního dne platilo to, že nejlepší marketing tady má hnutí ANO, ale v této kampani se ukázalo, že my umíme udělat kampaň tu regionální, která má celostátní dopad, ale hlavně, že ji umíme dělat pozitivně, bez jakýchkoliv útoků.
1: Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko.
3: Je to především úleva a samozřejmě já si to nesmírně vážím, protože tajné volby jsou nejvyšší prvek demokracie. A věřím tomu, že v tom ocenění té mé šestileté práce, jak v tom širokém regionu, který je poměrně velký, a ta podpora od starostek, starostů v řádu vyšších desítek těch podporujících byla úžasná.
1: Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO k tomu na tiskové konferenci řekl, že se podle něj jiné strany spojí proti nim.
4: To druhé kolo bude klasika, tam se všichni zase spojí proti nám. Je to taková tradice, ale uvidíme, nic s tím nenaděláme. Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029.
1: Výsledky komunálních voleb v Česku nebudou mít zásadní dopad na makroekonomický vývoj země. Shodli se na tom analytici, které oslovila Česká tisková kancelář. Výhled ekonomického růstu, inflace ani nezaměstnanosti se podle nich v závislosti na výsledcích nezmění. Významnější reakci neočekávají ani u kurzu koruny či výnosů státních dluhopisů. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburku. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Antonín Růsek, odchovanec domácího týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, tepleji bude na jižní Moravě ojediněle z 18 stupni, na horách naměříme maxima kolem 5. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Senát zná některé nové členy i po prvním kole voleb. Apka e-doklady během komunálek fungovala bez větších potíží a neděle bude oblačná. Naměříme 10 až 15 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole senátních voleb známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory, a to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grolich z TOP 09. Nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Volební výsledky SPD podle předsedy hnutí Tomia Okamury potvrdily celostátní preference hnutí, které se pohybují okolo 8%. Nenaplnila se ale očekávání hnutí, že do druhého kola senátních voleb postoupí alespoň jeden z jejich kandidátů.
3: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů cirka mezi 8-9%. A samozřejmě bohužel to nestačilo na postup do druhého kola u žádného z našich kandidátů, byť náš jeden kandidát skončil na druhém místě. Takže vidím to tak, že samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdili se ty celostátní preference.
2: Před druhým kolem senátních voleb bude SPD o postupu jednat v koalici. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Její mluvčí Jakub Palata Frekvenci 1 v sobotu řekl, že evidovala jen ojedinělé potíže, které vyřešila obratem.
4: Můžu říct, že vlastně e-doklady zvládly volby bez větších potíží. Měli jsme tam nějaké jako individuální případy, kdy jsme buď s voliči nebo přímo s komisemi napřímo řešili nějaké individuální ojedinělé případy. Vždycky se to obratem vyřešilo a vlastně ten systém obstál bez výpadku a bez nějakých potíží, co se týče té technické stránky.
2: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku porazil finského soupeře.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách čekejme maxima kolem 5 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
1: Lepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přstenku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, ty nedáš.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Voliči poslali řadu kandidátů do Senátu už v prvním kole voleb. Komunálky nebudou mít zásadní dopad na inflaci a růst ekonomiky, míní analytici. A neděle bude oblačná, ráno s mlhou a teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb do třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory, a to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Ten na tiskové konferenci řekl.
2: Myslím si, že do dnešního dne platilo to, že nejlepší marketing tady má hnutí ANO, ale v této kampani se ukázalo, že my umíme udělat kampaň tu regionální, která má celostátní dopad, ale hlavně, že ji umíme dělat pozitivně, bez jakýkoliv útoku.
1: Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko.
3: Je to především úleva a samozřejmě já si toho nesmírně vážím, protože tajné volby jsou nejvyšší prvek demokracie. A věřím tomu, že v tom ocenění té mé šestileté práce, jak v tom širokém regionu, který je poměrně velký, a ta podpora od starostek, starostů v řádu vyšších desítek těch podporujících byla úžasná.
1: Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO k tomu na tiskové konferenci řekl, že se podle něj jiné strany spojí proti nim.
4: To druhé kolo bude klasika, tam se všichni zase spojí proti nám. Je to taková tradice, ale uvidíme, nic s ním nenaděláme. Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029.
1: Výsledky komunálních voleb v Česku nebudou mít zásadní dopad na makroekonomický vývoj země. Shodli se na tom analytici, které oslovila Česká tisková kancelář. Výhled ekonomického růstu, inflace ani nezaměstnanosti se podle nich v závislosti na výsledcích nezmění. Významnější reakci neočekávají ani u kurzu koruny či výnosů státních dluhopisů. Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburku. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Antonín Růsek, odchovanec domácího týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, tepleji bude na jižní Moravě ojediněle z 18 stupni, na horách naměříme maxima kolem 5. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zná některé nové členy i po prvním kole voleb. Apka e-doklady během komunálek fungovala bez větších potíží a neděle bude oblačná. Naměříme 10 až 15 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole senátních voleb známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní parlamentní komory, a to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grolich z TOP 09. Nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Volební výsledky SPD podle předsedy hnutí Tomia Okamury potvrdily celostátní preference hnutí, které se pohybují okolo 8%. Nenaplnila se ale očekávání hnutí, že do druhého kola senátních voleb postoupí alespoň jeden z jejich kandidátů.
2: Vidím to tak, že se potvrdily ty naše celostátní preference, které se pohybují podle posledních průzkumů cirka mezi 8-9%. A samozřejmě bohužel to nestačilo na postup do druhého kola u žádného z našich kandidátů, byť náš jeden kandidát skončil na druhém místě. Takže vidím to tak, že samozřejmě bychom chtěli, aby třeba někdo postoupil do toho druhého kola, nicméně potvrdili se ty celostátní preference.
1: Před druhým kolem senátních voleb bude SPD o postupu jednat v koalici. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Její mluvčí Jakub Palata Frekvenci 1 v sobotu řekl, že evidovala jen ojedinělé potíže, které vyřešila obratem.
3: Můžu říct, že vlastně e-doklady zvládly volby bez větších potíží. Měli jsme tam nějaké jako individuální případy, kdy jsme buď s voliči nebo přímo s komisemi napřímo řešili nějaké individuální ojedinělé případy. Vždycky se to obratem vyřešilo a vlastně ten systém obstál bez výpadku a bez nějakých potíží, co se týče té technické stránky.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku porazil finského soupeře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách čekejme maxima kolem 5 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.